Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
5: Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Traníček a protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.

0: dětství, puzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda, taky pokročila věda, jsme chytří dost.

A tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka a předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. Pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jeho českou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout. Stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také s historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, co by aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát pro tebe.

tak pak se staň, staň, co se má stát. Nežasnu nad svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

A tohle byla vzpomínka na severočeského nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

srdci pořád mám, středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pán Marvan, nerozesmál mě tak jako kdysi. Mám za sebou a

co teď se mnou bude. Kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžký šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šťávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl.

0: ty ono se to hupe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci.

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský bluegrassek a skupinu Sakrapes.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, vedená Jirkou Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se alespoň všiml v námětech a v textech. A každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let. Napiš, jak se máš, tak pojď do skalní.

0: Přátelé, to už bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: psal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
2: Ano, slepě viděla.
1: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
2: Já jsem fakt ale už přeslazený.
1: Fakt,
2: já jsem, teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
1: Ano, a pobavíme se.
2: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si čistil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pět?
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdybys ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát.
4: A nechápej mi! Kopel na koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, teď víc na večeře. No, tam. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsi to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. Samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel.
3: Ne, tak o co jde? Jde
2: o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: To bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? Co mám dělat? To se mám obrátit v kozle nebo přestat kouřit nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomého popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat v každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska, fůra, nechvědomí!
3: Každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra, popele, na peršanu! maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
5: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky, když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale... jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo, ale bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to takový, obličej, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme. No.
0: Nenikdy.
1: Jako takhle pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy. Po představení. Noci, no.
0: No. Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi no. Může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání kota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
6: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evien Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Vendlojí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTP Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: pozdravuji té manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
2: Krásný den.
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahoty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujeme.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně k uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tihle, to jsi naužil. Já se nezvyrušil.
6: Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že mnoho nic.
6: Na mě si spekne
7: se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hůl.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně fuk! Rozumíš, já na to vednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna!
6: Aha, že jsi to už dávno neudělám!
7: Já to jednou udělám! A tebe, to si mám na to
6: jít! Tebe! Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil.
6: Těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
7: Už jsme u toho, výborně.
6: Kam jdeš? Tady ten lichu. Do hospody, jo?
8: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvarkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hovore, nemožíš. Nemožíš. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No, je tam, ale to je trangá. To znamená, někdo něco dělal a nerozpojil to.
9: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
8: Vidíš, my jsme si zaluxovali.
9: Tak to zapni.
8: Co se stalo?
9: No.
8: Počkej, kolik je hodin?
9: Proč? Ty někam jdeš?
8: Ne, že ještě stihneme toho funěze.
9: No, to je 8 pryč, to.
8: Definujeme se.
9: To může být tak 8 pryč, to nám utekli akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam, funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, vůbec
2: ano,
1: i od vás.
2: Ano, moc, myslím, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde...
1: Se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo no, kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. No, ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel,
2: namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: se namakal,
2: je, jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten, Roubíč říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní Humoriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš a koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: To byl jako záskok, nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi víceméně...
1: Pak řekli, že no tak takhle ne, to vememe na to někoho jiného, nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já bych to teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím, proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster?
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: Ale to si asi každý musí nějak přijít,
2: to
1: ne?
2: To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. Co se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout, no. Jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám se sebou a se svým životem spokojený, pak může pomáhat někomu dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas potom?
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.

0: Joško, ty jsi mě špatně rozuměl.
1: Já nevím, no tak mluv ty, já tě budu pozorně poslouchat.
0: Jo, Joško, já takhle nemůžu.
1: Můžeš, nemůžeš, tak něco povídej, ať si popovídáme.
0: Heď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
2: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
3: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Ne, ani jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
2: Možná to byla tak malá role na tobě mistr, že jsi to nevšiml. Bylo by dost nepravděpodobné.
3: Čurdičku.
2: Při počtu jeho čurdiček.
3: Ne, přibyl jsi do mojich čurdiček.
2: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
2: Tak? Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
4: Humoriáda.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin.

0: dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou humový radu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixa Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání za Slovenska, ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí. Zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmanna.
1: Dobře, bod pro něj, děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme.
6: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru. Mm-hmm. Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře. Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: mě to
2: baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
2: Ne, to mě ani nevyčerpává. To je takový, ne? Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání. I vy se mějte, krásně. Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Myslím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano. Takový malý blondiák je to.
7: Malý blondiák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: A to je tak, že jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
7: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je no. Hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, to
7: je jméno.
8: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
7: Ne. Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no,
8: ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se
8: to,
7: tady.
8: To jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, všem, že
8: jo, ale já rozumím, ano, tak
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození, ano? Sem napíšete, kde jste se narodil.
9: Ano.
7: A tady, kde je místo,
9: tady.
7: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
9: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa v předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
9: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
7: Kde jste se narodil.
9: Já tam tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš co? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
2: No,
1: dovednosti,
2: ne, no tak dovednosti taky byly nějaký, no.
1: Jo. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
2: no,
1: nebylo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mně se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl...

0: nějak 42 let prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
0: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, a nebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně, hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus, máme tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v

0: v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný. No. Mm-hmm,
1: dobře. Vážení, děkujeme. Téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho. Někomu dobrý den, pro koho hlasujete? Ačko,
2: dobrý
1: Bčko?
2: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
0: Dobrý den, Irenko.
2: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko Ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
3: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
4: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
3: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
4: No, můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí.
3: No.
4: Umíte zpívat?
3: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
4: Jak rozdělili?
3: No, že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel bych se.
4: Člověče, umíte zpívat?
3: No, já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
4: No, tak si to zkusí.
3: Tak se ho zkuste.
4: Já, vy.
3: Jo, já, jako ano.
4: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
3: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
4: Dovolte, jaký N?
3: Já budu zpívat na tý louce zelený.
4: Člověče, umíte zpívat?
3: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
4: To vyzkoušejte.
3: No. Už to nemám nějak zrezavění nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
4: Ano, no, skápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas rovnaký.
3: No já mám náhodou školený
4: ale
3: hlas.
4: Ale prosím vás.
3: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
4: vy
3: se učil.
4: Vy jste probíral celou teorii?
3: Celou teorii, ano.
4: No ale vidět to na vás není.
3: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
4: To je zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
5: Na té teorii?
4: No, všem, že ne.
5: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
4: No.
5: Kde například myslíte, že vzniká to?
4: Maličkost.
5: No tak nemyslíte.
4: To se v krku, hrdle.
5: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani vedle. To vzniká v žaludku.
4: V žaludku?
5: V žaludku.
4: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že to vzniká v žaludku?
5: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
4: Zpěvný.
5: Nebo zpěvný, no.
4: Ale víte, že to slyším poprvé.
5: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
4: No, no.
5: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
4: Myslíte vzduch.
5: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
4: hlasivka,
5: zachytí.
4: Hlasivka.
5: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
4: Vibrovat odborně, vibrovat.
5: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
4: To je zvláštní.
5: No jo.
4: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
3: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka, není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
0: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.
6: Zavírám, najednou mám tebe.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministr Zuna představí premiérovi Babišovi novou koncepci armády. Do Božího hrobu ve Voticích se vrátila socha sedícího anděla. Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Je středa 20. května. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale taky národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
2: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí.
0: Český rozhlas Plus pořádá už čtvrtý ročník konference o válce na Ukrajině. V pražském kulturním centru Vzlet dnes budou diskutovat třeba ukrajinský velvyslanec v Británii Valerij Zalužný nebo český prezident Petr Pavel. Podle šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky je hlavním tématem budoucnost Ruskem napadené země po tom, co utichnou zbraně.
3: Dominuje tomu tématu samozřejmě válka na Ukrajině, občanská společnost a taky média, což je v naší současnosti a debatě o veřejnoprávních médiích obzvlášť důležité.
4: Říká Pazderka o konferenci s názvem Křehká bezpečnost. Právě tohle téma považuje za zásadní taky další z hostů. Novinář webu The Atlantic Simon Schuster.
5: Budoucnost Ukrajiny je téma, které se týká nás všech.
4: Na konferenci vystoupí taky třeba bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore nebo ukrajinská nositelka Nobelovy ceny Oleksandra Matvejčuková. Rozhovory z jednotlivých debat Český rozhlas odvysílá v dalších dnech. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Slovinska se na mistrovství světa postarali o další překvapení. Po českých reprezentantech s nimi ztratili i Slováci. Zápas v základní hrací době skončil nerozhodně 4-4. Slovensko nakonec zvítězilo 5-4 po nájezdech. V dalších úterních utkáních Lotyši podlehli Rakušanům 1-3, Italové Norům 0-4 a Britové prohráli s Maďary 0-5.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami, hlavně v západní polovině kraje. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Později večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Tak doprava po páté ranní je bez větších komplikací, průjezdnost je zatím dobrá, nemáme hlášené ani žádné dopravní nehody, pouze na 12. kilometru D1 směrem na Brno opatrně, tam byla zjištěna na komunikaci zvěř, tak opatrně v těchto místech, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Na příjemné ráno, příjemné vstávání vám z Českého rozhlasu Střední Čechy teď po páté raní přeje Petr Zajíček. Máme 20. květnový den a už za pár okamžiků prolistujeme jako tradičně kalendárium s kolegou Petrem Jungmanem. Před 6. hodinou raní také Denisa Hergeslová pro vás bude mít pár pozvánek za kulturou a do společnosti. No a jaké bude téma po půl šesté? Stále častěji můžete v obchodních centrech, parcích nebo na úřadech vídat kufřík s označením AED. Je v něm automatizovaný externí defibrilátor, který slouží k záchraně života, a takové čtyři nové přístroje teď nakoupila například Praha 3. Více tedy o tom v reportáži po půl šesté. A jaká bude muzika? Petr Moch zaspívá, Marta Kubišová a teď je tady Václav Neckář. Hezké ráno.

0: Tak tolik Marta Kubišová, v dobrém ránu střední Čechy, no a pojďme už tedy konečně prolistovat dnešní kalendárium s tím originálním způsobem, to jako vždy učiní kolega Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety, v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
3: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
4: Fenta je obrovská.
2: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Jangtse. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
4: Co je to Temelín?
2: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
5: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
2: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta. Na zasedání České stomatologické komory.
5: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
2: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak jak dnes bude? Oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami, a to hlavně v západní polovině středočeského kraje. Nejvyšší teploty přes den 19 až 22 stupňů Celsia, takže podobně jako včera. No a jak to vypadá teď po ránu s teplotami aktuálně, tak se pohybují po 4 na 6 kolem 5 stupňů. Třeba Beroun nám hlásí je 5,5 stupně Celsia momentálně. Dobřejovice tady už máme 8 stupňů, Žebrák 6 stupňů Celsia, Sulice zatím v tuto chvíli 9,5 stupňů. Příbram necelých 6 stupňů Celsia, Unhošť tady máme jenom 3 stupně a například Zdice tady je 6 stupňů.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Tak stále máme provoz po středních Čechách i v Praze mírný, bez větších komplikací, takže nezbývá než popřát všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: 5 hodin 22 minut, čas podívat se na svět dětskýma očima. Úl je stavba určená pro chov včel. Nám dospělým je to jasné. O tom, jak si takový úl představují, mluvili nejmenší děti z Mělníka.
1: Včelí úl je plný včel, ale nejen těch. Co můžeme vidět v úlu?
2: To je taková dřevěná půda a v tom včeličky dělají med. Jsou v tom úlu i včelí královna a včelí král. Oni poletí do květu a vemou pil a tam z toho udělají med.
3: Tam všude je na stropě, na stěnách je med.
2: Ten med je v plástvích.
3: V té plástvě to vypadá jako kokosočtverec a v těch komůrkách je trošičku medu.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle něj má totiž předloha Ministerstva kultury závažné nedostatky. Rezort financí například upozorňuje na nejasnosti ohledně toho, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle Ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet. Výhrady k zákonu má třeba i Ministerstvo práce a sociálních věcí, rezort vnitra nebo úřad vlády. Lávka přes Sázavou u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce budou stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. V Neratovickém klubu Masík vzniká nový prostor pro děti se speciálními potřebami. V něm budou zájemcům radit psychologové, jak navázat vztah se spolužáky a jak například zvládnout krizové situace ve škole nebo doma. Nové Strašecí na Rakovnicku bude mít další naučnou stezku pro rodiny s dětmi. Tamní obyvatelé o tom rozhodli v participativním rozpočtu. Součástí projektu bude několik interaktivních tabulí. Kolem jdoucí budou informovat o koloběhu vody, loukách nebo bylinách. Radnice za přípravu a montáž cedulí zaplatí přes 186 tisíc korun. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo. Později odpoledne a večer místy s přeháňkami, hlavně v západní polovině kraje. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: A zatím stále platí i po půl šesté, že provoz ve Střední Čechách i Praze je mírný, bez větších komplikací a nehod. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A my se už za pár okamžiků vypravíme na Prahu 3.
2: Stále častěji můžete v obchodních centrech, parcích, ale i úřadech vídat kufřík s označením AED. Je v něm automatizovaný externí defibrilátor, který slouží k záchraně života. 4 nové přístroje teď nakoupila například právě Praha 3. A za chvíli budeme mít podrobnosti.

0: Praze přibývá defibrilátorů na záchranu lidského života. Nakupují je městské části, ale i záchranná služba. Podle jejich odhadů jich je v metropoli kolem 800. Lidé je najdou na veřejných místech, jako jsou sportoviště, parky nebo třeba obchodní centra. Čtyři další teď pořídila například Praha 3.
1: Viděl jsem na cestě pána, který ležel, nebyl známky toho, že by se nějak pohyboval, tak jsem zavolal záchranku.
2: Začíná vyprávět pan Miloš z pražského Žižkova příběh, kdy v italské ulici pomáhal zachránit život neznámému muži. Použil k tomu defibrilátor z blízkého domu, na který ho upozornili operátoři stísňové linky.
1: Díky jejich instrukcím se mi podařilo defibrilátoru úspěšně použít a následně už přijela záchranka a pána se přivezla do péče.
2: V celém Česku je na veřejných místech zhruba 6,5 tisíce automatizovaných externích defibrilátorů. Nejvíce jich je podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse právě v hlavním městě.
3: Pro zjištění, kde se nachází nejbližší automatizovaný externí defibrilátor, tedy AED, je nejlepší mít nainstalovanou aplikaci Záchranka, ve které si každý může zobrazit mapu dostupných defibrilátorů v okolí. Místo, kde se AED nachází, bývá většinou označeno zelenou samolepkou nebo značkou se symbolem srdce a blesku.
2: Defibrilátory jsou ve vybraných domech, na sportovištích, nákupních centrech a dalších místech, jak potvrzuje starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé v atriu na Žižkově, v našem ošetřovatelském domově na Jarově, no a další přibyl také do sportovně a rekreačního areálu Pražačka.
2: Za čtyři nové automatické defibrilátory městská část zaplatila 160 tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: A podíváme se, jaké nás dnes čeká počasí. Tak mělo by být oblačno až zataženo, ojediněle s přehánkami, a to hlavně v západní polovině kraje. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice od 24. kilometru čekejte dopravní omezení. On uzavřený je pravý pruh kvůli malování značení. Provoz v tuto chvíli už sílí, začíná se tvořit menší kolona. Zdržení ale zatím krátké. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tak to byl Aleš Brechta v Dobrém ránu střední Čechy. Pár minut před 6 hodinou pro vás máme pozvánky za kulturou a do společnosti.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Letos si připomínáme sté výročí narození českého spisovatele, novináře a svědka holokaustu Arnošta Lustiga. V Kutné Hoře se uskuteční odpoledne věnované jeho odkazu. Propojí literaturu, film i studentskou tvorbu. Program v galerii GASK zahájí ve 3 odpoledne odborná diskuze inspirovaná vítěznými studentskými esejemi vycházejícími z Lustigových povídek. Kulatého stolu se zúčastní taky spoluzakladatel a předsedkyně správní rady nadačního fondu Arnošta Lustiga Eva Lustigová. A součástí akce bude výstava studentských výtvarných děl a putovní expozice Já chci být jen člověk. Večer pak nabídne projekci filmu Bojovník režiséra Amira Barleva o Arnoštu Lustigovi a Janu Weinerovi. Následovat bude beseda s historikem Petrem Kourou. V regionálním muzeu v Kolíně najdete nejpozději do 4. října novou výstavu, která mapuje proměny a současný stav přírody na Kolínsku za posledních 25 let. Prostřednictvím map, tabulek i sbírkových předmětů se seznámíte s geomorfologií, geologií, paleontologií, botanikou, zoologií i ochranou přírody v regionu. Expozice nabídne zajímavý pohled na vývoj krajiny a přírodních poměrů kolínského okresu, doplněný o ukázky z muzejních sbírek i zapůjčených exponátů. V Mnichově Hradišti se koná spokojené rodinné odpoledne, které propojí kulturní, tvořivý i hudební program. Areály římskokatolické farnosti se promění v otevřený komunitní prostor. Čeká vás loutkové divadlo Štěpána Tučka, tvořivé dílničky, hudební workshopy i vystoupení místních dětských souborů. Závěr dne bude patřit benefičnímu baroknímu koncertu pro spokojený domov v kostele svatého Jakuba. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy vás zve na tradiční triatlonový závod na Konopišti. V sobotu 23. května se můžete těšit na českou triatlonovou špičku z řad profesionálů i amatérských sportovců. Užijte si příjemnou atmosféru závodu i bohatý doprovodný program. Kromě dvou závodů pro dospělé je připraven triatlon pro děti od 8 do 15 let. Pro nejmladší dětské běhy do 7 let. Tak nezapomeňte, 23. května triatlon Konopiště. Více na www.triatlon-konopiste.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 změny v dohodovacích řízeních. Spolana Neratovice nabízí k pronájmu některé nevyužité prostory továrny. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 umožnit i víceleté plánování nebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní a myslí si to i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale ministerstvo k uzavírání dohod taky nedostatečně motivuje.
3: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale role ministerstva, pardon, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
2: A to se děje skoro pokaždé. Jedině na rok 2019 se pojišťovny dohodly na úhradách se všemi poskytovateli zdravotní péče. Neratovická spolana dokončuje stavbu nového provozu na výrobu kyseliny sírové. Linka by měla začít fungovat do konce letošního roku. Zabere asi 1/10 celého areálu. Pro zbytek hledá firma nové nájemce. Pokračuje manažerka marketingu spolany Martina Lehká.
4: Proč z chemického areálu spolany, ve kterém byla výroba utlumena, nyní hledáme nové využití tak, abychom co nejvíce využili jeho potenciál. Naší snahou je areál opět oživit a vytvořit tak pracovní místa, což pozitivně ovlivní ekonomiku celého regionu.
2: Firma utlumila výrobu některých látek loni. Důvodem byly dlouhodobé ztráty v hospodaření podniku a nízká poptávka po produktech. Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmén lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány. Sport.
2: Házenkářky pražské Slavie můžou získat český titul. První zápas finálové série na dvě vítězství triumfovaly na hřišti Lázní Kynžvart o dvě branky. A dnes je čeká druhý, tentokrát domácí duel. Utkání začne v hale v Edenu v 7:30 večer. Pokud domácí svěřenkyně kouče Daniela Čurdy opět vyhrají, získají zlato. V opačném případě rozhodne o šampionkách sobotní třetí souboj na západě Čech.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Od západu se odpoledne a večer místy přidají přehánky. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Jak to vypadá v dopravě po 6. raní, tak v Praze už popojíždí k Belská před křižovatkou s Poděbradskou. Na příjezdu do Běchovic potom cílí provoz v Českobrodské, zdržení je teď zatím asi 5 minut. A ještě D1, pokud vyjíždíte z Prahy na brněnskou dálnici, směrem tedy na Brno, opatrně zase jezdem na Pražský okruh, na 15. kilometru stojí kamion a ve stoupacím pruhu, je tam ve stoupacím pruhu, takže musí se vybočovat. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Na příjemné ráno, příjemné vstávání vám přeje při 20. květnovém ránu Petr Zajíček. V další hodině našeho vysílání se například dozvíte, kdo navštíví naše studio v pořadu Alex a host. Po 6:30 pro vás budeme mít novinky z nelegálního zooparku ve Zvoli, jehož kauzu sledujeme, a bude tady první porce ranní zábavy. Tentokrát nás před 6:30 pobaví imitátor Václav Faltus. A kdo zaspívá? Budou tady Činasky, Petr Rezek a teď už Michal Tučný.

0: Tak tolik Petr Rezek v dobrém ránu. Střední Čechy máme 13 minut po 6 a já teď připomínám naše víkendové vysílání. Po víkendu tady budou jako vždy v sobotu i v neděli písničky na přání a to hned dvakrát za den, jednou mezi 12. a 13. hodinou a pak ještě mezi 17. a 18. Takže i vy si můžete nechat zahrát nějakou písničku, ať už jenom pro dobrou pohodu, anebo třeba toho využít pro gratulaci k nějakým oslavám, narozeninám, svátkům, výročím a tak dále. Takže pokud si chcete nechat nějakou píseň zahrát, tak máte dvě možnosti. Můžete využít webový formulář na naší internetové adrese střednicechy.rozhlas.cz. Tady vybíráte kategorii písničky na přání a především správnou hodinu, právě protože v sobotu i v neděli je to dvakrát, jak ve 12, tak v 17, tak abychom to zahráli v ten správný čas. No a nebo potom o víkendu můžete přímo poslat SMSku z vašeho mobilního telefonu, je to potom velice rychlé a aktuální. A to ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání, věnování a vše odesíláte na číslo 90 011 04. A můžete si nechat zahrát i dechovku, ale to pouze po té 17. hodině.
1: Český rozhlas Střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle i přehánky, hlavně v západní polovině kraje. Teď po ránu může být ještě polojasno. A nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Liberecká ulice v Praze, do centra, tady už je silnější provoz od sjezdu na Letňany k Bulovce, do Holešoviček. Štěrboholská se zpomaluje před Europarkem, pomaly se jde od konce východní části okruhu. Kbelská popojíždí mezi křižovatkami s Kolbenovou a Poděbradskou a na příjezdu do Běchovic cílí provoz v Českobrodské. Zdržení je momentálně asi na 5 minut. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máme pár minut před půl sedmou raní, je tedy čas na první porci ranní zábavy. Tentokrát nás pobaví imitátor Václav Faltus.
1: Když dělám nějakého staršího herce, tak musím dát příběh, který se k němu hodí, a když třeba dělám pak politika nebo někoho do současnosti, tak už se to zase musí odrazit, že? Já jsem, dejme tomu, nikdy neřekl, co ten dotyčný jako co pověděl, ale co by mohl říct, co bychom od něj čekali, že?
2: To si musíte vymyslet.
1: Ano, musím si to vymyslet, nebo prostě z nějakého příběhu si to upravit k tomu hlasu. Aby to bylo jako...
2: To znamená, že... my pak žasneme, jak ten Neumann byl vtipnej. Vtipnej jste vy?
1: O, jak si to uveme, on taky našli, nenašli, jo, to on zase... Právě proto to jsou tihleti lidé, jakože ten Borian a ten Neumann, další generace pořád bude znát díky těmhletěm známým větám.
2: A Jaroslav Vojta, jeho hlas.
1: Je pravda, že naši předchůdci napodobovači, to byl jejich nejčastější hlas. Jo. Dá se říct, že vlastně v naší zemi nenapodobuje Vojtu, nebo nenapodoboval každý druhý, ale každý první.
2: Já jsem byl svědkem toho, jak byla soutěž v napodobování Vojty a pravý Vojta skončil asi čtvrtý.
1: To my jsme jednou taky zažili tohle z toho zase s hlasem Luďka Soboty, že se to taky jako prostě tak nějak promíchalo a zamíchal. Ten Vojta jeden se ptá druhýho, odkud se vracíš? Ten povídá z Baden-Badenu a ty z Chuchli-Chuchli.
2: No. To já znám, jak potkal Vojta Neumanna a Neumann nesl lesní roh a povídá, ty Vojto, vidíš mě? No proč by jsem tě neviděl, člověče? Houby mě vidíš, teď jsem to splet. To pak povíte místo mě. Houby mě vidíš, teď stojím za rohem. A Vojta povídá, je, ty dobrý člověče, pojď mi to taky. Tak šel s tím lesním rohem, potkal tam někoho a povídá, ty člověče, vidíš mě? No proč by jsem vás neviděl? Houby mě vidíš, teď mám před sebou flíghornu.
1: Já opravdu třeba někde takhle povídám a teďka někde se to jakoby, že nezvládne ten fórek, tak hnedka za to, když se dá tenhle ten hlásek a něco se tam dopovídá, tak je to smazaný, že... Ale když jsme tady v úvodu dělali ten smích Vlasty Buriana, vůbec já jsem se jako zamýšlel nad tím, jak se někteří z těch lidí, který napodobují, smějí nebo smáli. A krásný smích měl František Kovařík. Jo, prostě... Ten se zasmál a řekl nějakou rýmovačku třeba. Náš děneček byl v posteli celou sobotu, celou neděli. Ne, že by byl marot nebo snad líný, ale jeho babička mu prala jeho džíny.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Čeští zemědělci zvažují, že budou méně hnojit. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu. Ceny hnojiv totiž rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Pokud budou vysoké ceny přetrvávat, zvažuje omezení 73% oslovených zemědělců. To by znamenalo mimo jiné nižší výnosy plodin. Zemědělci proto chtějí po ministerstvu kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Rezort ale říká, že kabinet farmářům pomáhá dostatečně. Rekonstrukce muzea Vílovém u Prahy ovlivní tamní program středočeského kulturního léta. Dělníci opravují nádvoří a konírnu, kterou muzeum využívá pro společenské akce. Hudební a divadelní vystoupení se proto v létě přesunou do Sokolovny a na náměstí. Práce mají skončit v září, provoz významně neovlivňují. Praha 2 letos podpoří bezmála 140 komunitních projektů. Vyčlenila na to téměř 6 milionů korun, které rozdělí pořadatelům kulturních a vzdělávacích akcí. Část peněz má jít taky na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Kladenská městská policie pořádá i letos desetiboj mladého strážníka. Jeho finále bude 17. června. V různých sportovních disciplínách se v něm utkají žáci základních škol. Jde například o dřepy s výskokem nebo hod míčem. Sportovní událost je součástí preventivního programu pro děti. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Později odpoledne a večer místy s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: No a po půl sedmé už sílí provoz v hlavním městě, tak například na magistrále od severu v Liberecké už popojíždí kolona, je to od sjezdu na Letňany a kolona pokračuje do Nové Povltavské, zdržení je asi na 15 minut. Štěrboholská popojíždí, zpomaluje se před Europarkem, pomalej se jede od východní části okruhu, tedy od sjezdu na Hradec Králové, v opačném směru je zdržení na jižní spojce kolem na Nového mostu. Kbelská směrem do Hloubětína popojíždí od Novopatské, zdržení 10 minut a na okruhu směr na letiště počítej se silnějším provozem od sjezdu na Lochkov k Ořechu, tedy mezi 15. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Sledujeme stále kauzu nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy.
1: V loni tam policie zastřelila lva, který utekl z výběhu a zranil ošetřovatele. Dvě pumy teď musí majitel odvést do konce června. Za pár minut si řekneme podrobnosti.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou

karton na burek, a taki porcelán. Som

0: legálním zooparku ve Zvoli u Prahy zůstávají dvě pumy americké. Při kontrole to zjistili veterináři a úředníci z Městského úřadu Černošice. Ten majiteli zvířat už dříve nařídil převoz pum do náhradních prostor. Podle úředníků musí zvířata převést maximálně do konce června.
1: Kontrola v zooparku trvala za zavřenými dveřmi asi 40 minut. Veterináři na místě zjistili dvě pumy americké. Pokračuje zástupce tiskového mluvčího státní veterinární správy Petr Majer.
2: Při kontrole bylo zjištěno pokračující porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání, počívající pokračujícím chovu několika jedinců patřících mezi druhy vyžadující zvláštní péči, a to bez povolení krajské veterinární správy a také v nevyhovujících podmínkách.
1: Petr Majer upřesnil, že na místě zůstává ještě další zvíře vyžadující zvláštní zákonnou péči.
2: V současné době se v zařízení nachází jeden plas korovec.
1: Za Černošický městský úřad, který věc řeší v přestupkovém řízení, byl na místě vedoucí ochrany přírody na radnici Zdeněk Vyskočil.
3: V místě prováděné kontroly v tom objektu se nenachází žádná zvířata, která vyžadují zvláštní zákonnou péči, případně péči podle mezinárodní úmluvy podle CITESu, a v současné době jsou tam pouze ty dvě americké pumy, které se budou přemisťovat, říkám, do konce měsíce.
1: Převoz do konce měsíce přislíbil majitel zooparku, Zdeněk Vyskočil nicméně nařídil termín převozu maximálně do konce června.
3: V rámci toho přesunu potřebujeme mít proto speciální povolení a to je záležitost, která spadá do jurisdikce krajské veterinární správy, nikoliv nás.
1: Majitel zooparku Tomáš Machač byl osobně při kontrole, vyjádřil se ale pouze po telefonu s tím, že s úřady komunikuje a že je připravený zvířata odvést. Podrobnosti komentovat nechtěl.
4: Protože tam samozřejmě je spousta lidí, kteří tam chodí, kteří se snaží třeba přes plot nějakým způsobem se tam dostat, něco tam hodit a tak.
1: Úřad v Černošicích případ řeší ve dvou záležitostech. Za neschválený chov a porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí majiteli zooparku pokuta od 0 do několika desítek tisíc korun. Druhá ve stejné výši pak za loňský

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že dnes by mělo být oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami, hlavně v západní polovině kraje. Teď po ránu může být ještě polojasno. A teploty během dne 19 až 22 stupňů Celsia. Jak to teď vypadá s teplotami ve středních Čechách před 7 raní, tak už to postupně vypadá lepší a lepší. Teploty stoupají, takže momentálně se pohybují v průměru kolem 10 stupňů. Třeba takový baron nám hlásí 11 stupňů Celsia. Přítoky tady máme 12 stupňů. Žebrák zatím 9 stupňů Celsia, Krušovice 10 stupňů, Milín tady je 9 stupňů nad nulou a například Říčany 11 stupňů.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D8 z Prahy směrem na Ústí opatrně za sjezdem na Mělník na 19. kilometru řeší nehodu nákladního a osobního vozidla v levém, tedy tom rychlejším pruhu. Tak na D8 určitě dávejte velký pozor. V Praze nám zesílil provoz, samozřejmě v tomto čase už je ranní špička, takže Liberecká směrem do centra popojíždí se od Letňan. Kolona pokračuje přes ulici v Holešovičkách do Nové Povltavské před Blanku, je to zhruba na 20 minut. Štěrboholská popojíždí směrem na Lanový most. Táhne se tam kolona od Hradecké dálnice k Europarku, zdržení také 20 minut.

0: Jižní spojka, tady je silnější provoz od Spořilova ke sjezdu na Hloubětín, tedy k Průmyslové. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí kolem Ořechu mezi 15. a 19. kilometrem. Tady už začali i regulovat vjezd do Lochkovského tunelu, tak i s tím počítejte, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová tentokrát pozvala a na co se ho bude ptát?
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit? A čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Česko dnes přijme pacienta s podezřením na nákazu ebolou. Pražští radní by dnes měli dokončit schvalování pravidel pro výstavbu metropoly na následujících 20 let. Bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Do Česka míří pacient s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Jde o amerického lékaře, který ošetřoval pacienty v Ugandě. Nemá žádné symptomy a nákaza u něj není potvrzená, byl ale v kontaktu s nemocnými. Podle Vojtěcha je riziko pro veřejnost nulové. Pacient má přiletět speciálním letounem dnes v podvečer.
2: V Praze si ho převezme speciální tým, který pro tyto účely je vycvičen, a tento vlastně tým doveze pacienta ve zvláštním režimu do fakultní nemocnice Bulovka, kde je infekční klinika, která zase má speciální oddělení pro tento typ pacientů. Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové.
1: Ke schvalování metropolitního plánu se dnes na mimořádné schůzi vrátí pražští radní. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Radní ho začali projednávat v pondělí, kvůli jeho obsáhlosti ale bod přerušili. Metropolitní plán musí taky odsouhlasit pražští zastupitelé. Jednat o něm mají příští týden ve čtvrtek. Nová pravidla by mohla začít platit letos v září. Na atletickém stadionu v Benešově je dnes veletrh sportovních aktivit. Má dětem i rodičům představit širokou nabídku sportovních kroužků. Více než 20 disciplín si zájemci můžou přímo na místě vyzkoušet, pokračuje mluvčí radnice Tereza Lípová.
3: Veletrh sportovních aktivit je v podstatě ideální příležitost rozkoukat se v nabídce sportovních kroužků, které v Benešově jsou. Je tam i možnost si je přímo vyzkoušet. Program je dopoledne určen především pro školky a pro školy a odpoledne pro širokou veřejnost. Sport.
1: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut a národní tým v něm bude plnit roli favorita. A to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
4: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepocení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Od západu se odpoledne a večer místy přidají přeháňky. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Pokud vyjíždíte po D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem, tak opatrně za sjezdem na Mělník 19. kilometr. Připomínáme nehodu nákladního osobního vozidla v levém jízdním pruhu, takže tam určitě se dobražďuje do kolony. V Praze už máme ranní špičku, Cínovecká ulice směrem do centra, tady se zastavuje u sjezdu na Hloubětín, kolona je tedy přes Libereckou a Holešovičky až k Blance, je to na 20 minut. Opačný gard, to znamená od jihu magistrála, tady se popojíždí na příjezdu po D1 za sjezdem na Průhonice. Stojí tam na 3,5 kilometru nákladní auto navíc, takže blokuje pravý pruh a musí se vybočovat. Štěrboholská popojíždí, tady to je klasická ranní kolona, na Lanový most se to táhne od D11, od Hradecké dálnice k Europarku, zdržení na 20 minut. Opačný směr, jižní spojka popojíždí od Spořilova k Průmyslové. Na okruhu ve směru na letiště se popojíždí kolem Ořechu. Ve Strakonické do centra už je také kolona, brzdí se u Závodiště a na příjezdu do Běchovic od Úval se zdržíte 10 minut v Českobrodské ulici. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dalších minutách dobrého rána zavoláme meteorologovi Michalu Žákovi, ten prozradí, jaké počasí nás bude dál provázet. Po půl osmé vás vezmeme do Kladrub na Benešovsko. Tam začaly už 107. kladrubské hry a za pár okamžiků pozveme na letošní akci Open House Praha, která pravidelně zpřístupňuje zajímavé objekty v našem hlavním městě. No a kdo nám zaspívá? Lucka Bílá, Brontosauři tady budou a teď Lucie Vondráčková. Já jsem Petr Zajíček, hezké ráno. We'll be right back.

0: Region Express.
1: Začal 12. ročník festivalu Open House Praha, který i letos nabídne diskuze, projekce a také bohatý doprovodný program. O tomto víkendu se tedy otevře pro veřejnost stovka historických i běžně nepřístupných budov. No a nabízí se třeba komentovaná prohlídka Masarykova nádraží v Praze, kde natáčela naše redaktorka Sabina Vosecká.
2: Měli bychom říct, že se nacházíme na nejstarším pražském nádraží, jehož historie už je stará 180 let.
3: Říká Adam Horký, kurátor Národního technického muzea. Výstavba Masarykova nádraží začala v listopadu v roce 1844. První vlak dorazil 21. srpna následujícího roku, kdy byl taky zahájený pravidelný provoz.
2: Místa, ve kterých stojíme, ještě před 80 lety, přesně místě, kde stojíme, byly koleje, dneska už jsou o něco zkrácené, nástupiště se tady různě proměňovala, budova se různě přistavovala a upravovala, měnily se počty kolejí a tak dál. V zásadě naprostá většina těch staveb, které jsou tady kolem nás, skutečně pamatují příjezd prvního parního vlaku do Prahy, proto je toto místo historicky velmi, velmi významné.
3: Původně pražské státní nádraží se několikrát přejmenovalo. Říkalo se mu třeba Praha Hybernské nádraží, později taky Praha Střed a od roku 1990 se vrátil název Masarykovo nádraží.
2: To nádraží před těma 180 lety, tak jak ho navrhl Jan Perner, mělo vlastně dvě části. Tu vnitřní, která už byla uvnitř hradeb Prahy, tak ta byla přístupná pro cestujícím, byla tady odjezdová a příjezdová budova a byly tady ty perony. A pak byla ta vnější část, kterou běžná veřejnost neznala, a ta byla až za hradbami. A tam bylo dílenské a technické zázemí pro lokomotivy i vozy. Ta historie tohoto objektu je taky dlouhá, je až od toho roku 1845 až do úplného počátku 21. století, kdy vlastně České dráhy to depo opustily. A pak to přišlo na nás, na Národní technické muzeum.
3: Nádraží je cennou ukázkou empírové architektury z prvky klasicismu. Aktuálně prochází budova největší proměnou. Ta zahrnuje modernizaci nástupišť i výstavbu unikátní platformy nad kolejištěm. Součástí prohlídek bude taky zmíněné vlakové depo. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Elon a dnes už bohužel neexistující skvělá formace Bee Gees.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Tak dnes bude ve středních Čechách oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami, hlavně v západní polovině kraje, teď po ránu může být ještě polojasno. No a nejvyšší denní teploty, ty se vyšplhají na 19 až 22 stupňů a připomínám, že k víkendu se bude ještě oteplovat.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Tak Praha už zažívá ranní špičku v Cínovecké do centra, tady se zastavuje u sjezdu na Hloubětín, fronta pokračuje potom až před Blanku přes Holešovičky, zdržení je kolem 20 minut a plná je také už Povltavská ulice směrem k Blance. Na okruhu směrem na letiště je velmi silný provoz od sjezdu na Lohko v Kořechu mezi 15. a 19. kilometrem a regulují už vjezdy do tunelu. V opačném směru se jde pomalej od sjezdu na Plzeň od 23. kilometru také k Ořechu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavíte za sjezdem na Hradec na 61. kilometru a kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku k Europarku. Tady je zdržení už asi na 20 minut. Strakonická už nám také popojíždí do centra od Lahovic k Barandovskému mostu. Magistrála se nám plní od Nuselského mostu, dokonce od Kongresového centra už k Legerově ulici. No a na výjezdu z Prahy po D10 směrem tedy na Mladou Boleslav opatrně za sjezdem na Horní Počernice na 5. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje k 10. kilometru, takže tady opatrně a včas brzděte. A ještě připomínám D8, když už jsme za Prahou směrem na Ústí nad Labem, za sjezdem na Mělník na 19. kilometru se dořešovala nehoda osobního a nákladního vozidla, takže tady se také zřejmě před 19. kilometrem brzdí do kolony. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herečka Zuzana Kajnarová nás přijde pozvat do Smilovic na Rakovnicku. Nejen, že tam s manželem mají chalupu, ale z ruiny starého mlýna vybudovali romantický penzion a obnovili u něj i původní rybník.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: na čase být.
1: Teď je na čase podívat se na svět dětskýma očima. Úl je stavba určená pro chov včel, to my dospěláci dobře víme. O tom, jak si takový úl ovšem představují, mluvili nejmenší děti z Mělníka.
2: Včelí úl je plný včel, ale nejen těch. Co můžeme vidět v úlu?
3: To je taková dřevěná půda a v tom včeličky dělají med. Jsou v tom úlu i včelí královna a včelí král. Oni poletí do květu a vemou pil a tam to udělají med.
4: Tam všude je na stopě, na stěnách je med.
3: Ten med je v plástvích.
4: V té plástvě to vypadá jako kokosočtverec a v těch komorkách je trošičku medu.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany, ale taky národní zájmy. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války, která se odehrála v noci na 12. května 1945. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo. Ráno přechodně i polojasno, později odpoledne a večer místy s přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Tak pozor na ten výjezd z Prahy na D10 směrem na Mladou Boleslav, za sjezdem na Horní Počernice, 3. kilometr, zastavuje se do kolony, která pokračuje až na 10. kilometr ke sjezdu na Brandýs nad Labem. Zdržení je tady dokonce půl hodiny, tak s tím počítejte. No a v Praze samozřejmě ranní špička, takže se nám tvoří kolony na magistrále od severu i od jihu. Od severu to je tedy Cínovecká, Liberecká, Hlošovičky až k Blance, je to zhruba na 25 minut, postává i Povltavská samozřejmě. Od jihu zase magistrála už od kongresového centra celý Nuselský most stojí do Legerovy ulice. Ve Strakonické je kolona od Lahovic k Barandovskému mostu. Na Pražském okruhu obousměrně už kolem 19. kilometru, tedy kolem Ořechu, se postává a delší kolona je od D1, tam kamiony postávají už od 2. kilometru směrem na letiště. A ještě Pražský okruh od východu, tedy od D11, je kolona na Štěrboholské spojce, samozřejmě jako vždy směrem k Europarku. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A my se už za chvilku vypravíme do Kladrub na Benešovsko.
0: Slalom na vozíku, orientační závod nebo týmové klání v bazénu. To jsou některé z disciplín kladrubských her v rehabilitačním ústavu. Za chvíli vás tam vezmeme.

0: V rehabilitačním ústavu v Kladrubech na Benešovsku začaly 107. kladrubské hry. Pacienty mají povzbudit další léčbě, přinést jim radost a posílit týmového ducha. Účastníci soupeří v mnoha disciplínách, například ve slalomu na vozíku.
1: Hele, pozor na to, letí tam to věci teďka.
2: Tři členové modrého týmu na startu.
3: Ano, ano.
2: Pavel Procházka.
4: Svaly mi brnkaj.
5: Opatrně na toho vozíčkáře, ne, že ho někde vyklopíte.
3: Pozor.
5: Teď.
1: Ty on je rychlejší než já.
2: No a já musím říct, že tým skutečně vybíhá a ačkoliv jsme v rehabilitačním ústavu a přede mnou jsou pacienti, dva tedy chodí, jeden je na vozíku a jdeme teď do takového kopečka. Běžím, běžím. Tak já musím říct, že ji vůbec nestíhám, takže je vidět, že týmový duch se tady ukazuje. A je potřeba podle vás takováhle akce, kde si oddechnete?
1: Ano, je to správně, odtvrknete. Určitě, protože z toho stereotypu, který tady je, tak trošku z toho vypadneme, je to zábava.
2: Pavel Král vypadá velice šťastně na orientačním závodu.
6: Ano, paráda úplně.
2: Zapomněl jste na všechny svoje problémy, starosti, úplně, bolesti.
6: Úplně, tady se člověk úplně odreaguje a hlavně je to úplně takový zpestření a dělá se i soudržnost týmu a všech lidí okolo.
7: Rozdělím vás na takový dva menší týmy. Tak dejme tomu, že vy dva a vy dva půjdete tam.
2: Já teda s nima nesoutěžím, ale můžu jít s pánem.
7: Půjdete s pánem.
2: Aha,
6: tak nám to bude.
2: Řekni tomu ostatním slovo. Láska. Tak na tohle slovo musíte vymyslet písničku.
1: Již přichází jaro kouzelné a s ním i moje láska. Dovolte, abych se představil. Jsem Pavel Procházka.
2: No,
8: kladrubské hry jsou až do pátku. Na pacienty čeká přes 20 disciplín. Třeba slalom na vozíku, lukostřelba nebo týmové klání ve vodě. Z Kladrub Věra Hájková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Lisa, Vida E, Pet Shop Boys a muzika z devadesátek.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A pojďme do reality, jak to vypadá s předpovědí počasí, to už nám řekne meteorolog Michal Žák. Michale, příjemné středeční ráno.
2: Krásné ráno přeju.
0: Tak jak to vypadá momentálně?
2: Tak zatím ještě ve východních, zejména ve východní polovině středních Čech máme poměrně slunečno, skoro jasno, polojasno. V polovině západní je ale oblaku více, tam je tedy většinou už oblačno, někde i skoro zataženo. No a teploty, ty se teď pohybují nejčastěji mezi, řekněme, 7 a 11 stupni Celsia.
0: V té západní polovině by mohlo dneska i sprchnout, je to tak?
2: Ono i v té východní postupně, počítáme s tím, že té oblačnosti už bude během dne i na východě více, na postupně tedy bude přibývat na oblačno až zataženo. Dopoledne se jen ojediněle, ale odpoledne a večer místy přidají přehánky, výjimečně může i zabouřit. Později večer pak bude srážek ubývat. No a teploty dnes vystoupí na docela příjemné hodnoty mezi 19 a 22 stupni, tomu slabý během dne mírný západní vítr.
0: No a jaký bude vývoj v dalších dnech? Pořád platí, že se bude k víkendu oteplovat?
2: Ano, pořád to platí. Zítra ještě takové trošku proměnlivější počasí s možností lokálních přehánek, ale bude jich relativně málo, méně než dnes a nejvyšší teploty asi o stupínek vyšší, takže mezi 20 a 23 stupni. No a pak už nás čekají slunečné dny od pátku do neděle a teploty budou dál stoupat, takže v pátek maxima mezi 22 a 25, v sobotu 24 až 27 a v neděli pravděpodobně dokonce 26 až 29 stupňů Celsia, takže letní víkend nás předčeká.
0: Tolik tedy aktuálního počasí, Michal Žák. Děkujeme za aktualizaci, Michale, a naslyšenou.
2: Krásnou středu a naslyšenou.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A ještě se podíváme před osmou raní na dopravu, tam to tak příjemné není. Hlavně výjezd z metropole směrem na Mladou Boleslav je komplikovaný, zdržení je už téměř hodinu. Zastavíte se před sjezdem na Horní Počarnice na 2. kilometru a kolona se táhne až na 10. kilometr. Takže výjezd na Mladou Boleslav, tady zvažte objízdné trasy. Cínovecká směrem do centra, tady se brzdí klasicky u sjezdu na Hloubětí, na kolona popojíždí přes Libereckou, Holešovičky až k Blance, je to zhruba na 25 minut a držíte se kvůli tomu i v Povltavské ulici. Na okruhu směrem na letiště zpomalíte na Jesenici, na 2. kilometru zastavují tam hlavně kamiony a kolona pokračuje k Ořechu k 19. kilometru. V levém pruhu se zastavuje před tunely, tam probíhá regulace vjezdu do tunelu. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na D1, silný provoz je od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru opět k Ořechu na 19. Ucpaný je také příjezd po plzeňské D5. Východní část Pražského okruhu směrem na Běchovice zastavíte se od D11, fronta je potom přes Štěrboholskou spojku až za Europark, naberete asi půl hodiny navíc, tady už se nám to také zhoršilo. A jižní spojka na Černý most, zastavíte se u sjezdu na Vídeňskou, za křížením s magistrálou stojí totiž osobní auto v levém pruhu, takže tady je další ranní komplikace, v opačném směru se popojíždí před Brandovským mostem od McDonaldu. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.

Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: A teď už je čas prolistovat kalendárium s dnešním datem.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
4: Takže pane řediteli, kde máme pokladníček?
3: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
5: Fenta je obrovská.
3: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz. Vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
5: Co je to Temelín?
3: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
6: Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
3: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta. Na zasedání České stomatologické komory.
6: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
3: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A

Surf je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: a do posledka táhne tu svou káru dál.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Soud bude znovu řešit odvolání Miroslava Ševčíka z čela Národohospodářské fakulty VŠE. Středočeský kraj chce postavit nový silniční most nad železniční tratí u Roztokat na Kolínsku. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Městský soud v Praze dnes znovu projedná žalobu poslance za SPD Miroslava Ševčíka. Ten se brání proti svému odvolání z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Případ v únoru vrátil k projednání Nejvyšší správní soud.
3: Ševčíka z čela fakulty v roce 2023 odvolal rektor VŠE Petr Dvořák. Vytýkal mu nevhodné chování na veřejnosti. Odvolaný děkan pak Dvořáka zažaloval u Městského soudu v Praze. Ten ale vloni rozhodl, že mu nepřísluší přehodnocovat závěry akademických orgánů. Ševčík následně podal kasační stížnost právě k Nejvyššímu správnímu soudu, který postupnějšího soudu zkritizoval a nařídil důvody rektorova rozhodnutí znovu přezkoumat. Národohospodářskou fakultu teď vede Adéla Zubí. David Šalek, Český rozhlas.
2: Středočeský kraj vybral firmu na stavbu nového silničního mostu nad železnicí u Roztoklata na Kolínsku. Práce za 127 milionů korun provede pardubická společnost Chládek a Tintěra. Demolice staré konstrukce by měla začít letos na podzim. Podle středočeského radního pro silniční dopravu Josefa Pátka z ODS by měl být nový most hotový v příštím roce.
4: Nový most bude zhruba 30 metrů dlouhý, pro bezpečný pohyb chodců se počítá také s výstavbou chodníku na něm. Ještě předtím, než se stávající konstrukce zbourá, bude ale nutné postavit mostní provizorium pro pěší.
2: Nemocnice svaté Alžběty v Praze 2 pořídila další přístroje s virtuální realitou na rehabilitaci pacientů. Zařízení za bezmála 240 tisíc korun slouží k procvičování pohybu končetin. Novou technologii bude nemocnice využívat při fyzioterapii a běžné péči, říká její mluvčí Denisa Nováková.
5: Díky novým headsetům můžeme zdostupnit moderní nácvik mobility a obnovu pohybu dolních končetin opravdu všem pacientům, pro které je vhodný. Tato inovativní terapie zrychluje rekonvalescenci a přináší našim pacientům efektivní cestu k uzdravení. Sport.
2: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno přechodně i polojasno. Od západu se odpoledne a večer místy přidají přeháňky. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: V Praze pokračuje ranní špička, takže připomínáme kolony na magistrále od severu i od jihu, od severu. Je to klasika Cínovecká, Liberecká, Holešovičky až k Blance, včetně Povltavské, která před Blankou popojíždí. Z jihu potom Nuselský most už od ulice 5. května směrem do Legerovy. Tady se zdržíte. Jižní spojka na Černý most, tady se zastavíte u sjezdu do Vídeňské za křížením s magistrálou. Stojí osobní auto v levém pruhu, takže tady je zdržení. Dál potom a v opačném gardu se zdržíte na Štěrboholské, od sjezdu na Hradec Králové na D11 přes Běchovice až k Europarku naberete asi půl hodiny navíc. Komplikovanější je potom výjezd z Prahy na Mladou Boleslav po D10, zastavíte před sjezdem na Horní Počernice na 2. kilometru a kolona se táhne až na 10. kilometr. Aktuální zdržení je kolem půl hodiny. Na okruhu směrem na letiště zpomalíte za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru, tam se zastavuje v obou pruzích, kolona se nesouvisle sune k Ořechu na 19. kilometr a regulují se kvůli tomu vjezdy do obou tunelů. A okruh ještě jednou, tentokrát směr na D1, velmi silný provoz je za sjezdem na Karlovy Vary z 24. kilometru, opět k Ořechu na 19. Celé je to už na půl hodiny. Ucpaný je také příjezd po plzeňské D5, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
6: A v další hodině dobrého rána připomeneme pár pozvánek za kulturou a do společnosti. Po 8:30 se z reportáže dozvíte, kdy začne řidičům sloužit nový úsek D7 u Lotouše na Kladensku. A už za pár okamžiků tady bude další díl seriálu Co v učebnicích nebylo. Průvodcem bude Martin Písařík. Já jsem Petr Zajíček, přeji hezké ráno.

0: Jeden z nejúspěšnějších hitů Petry Janu, Už nejsem volná. Podle této písně bylo vlastně pojmenováno celé její úspěšné album v 80. letech a samozřejmě originál této písničky znáte třeba od Jennifer Rush nebo také z repertoáru Celine Dion. Teď se ale zaměříme do geometrického středu Česka. Kde ho najdeme, tak to prozradí v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak dnes by mělo být během dne oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami, teď po ránu může být ještě polojasno a nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Tak dopravní špička je stále momentálně aktuální v Praze, takže tady se zdržíte například na východní části okruhu směrem do Běchovic, zastavuje se u sjezdu na Hradeckou D11, kolona se táhne přes Štěrboholskou za Europalk, celé to je na půl hodiny. Okruh směr letiště, spozorněte za sjezdem na Jesenici, na 82. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu, fronta se táhne až k Ořechu, nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu, hlavně před tunely, tam je totiž regulován vjezd. No a směrem na D1 se zastavuje na pražském okruhu za sjezdem na Karlovy Vary, to je 24. kilometr a kolona opět pokračuje k Ořechu na 19. Tady je zdržení kolem půl hodiny. A ještě Cínovecká směrem do centra, tady se postává od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské k Blance a plní se také Povltavská od Čuprovy k Bulovce. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máme 8 hodin a 23 minut, posloucháte Dobré ráno střední Čechy. No a před námi už je další porce ranní zábavy.
1: V kolik hodin ráno vstáváte? Myslíte si, že záleží na věku? Já jsem začet na útěku.
2: Kolik hodin? Já dovolíš, jo, já tohle začnu. No tak vstávám každý den v 7 hodin, skočím do bazénu, co mám ve vile. Ten je vyhřívaný, že jo? Půlku mám z vily venku, půlku mám vevnitř, tam plavu a diktuju sekretářce dopisy. Pak mě přinesou snídani, to jsou dva toasty, jeden je s lososem, jeden se šunkou a kvůli linii to zapiju sklenkou džusu. No a pak jdu do seknice a máma přinese bílý kafe, nalámem si chleba a nažerem se.
1: Otaz pro Petra. Byl jste někdy na vojně?
3: Byl, 2/4 roku.
1: Já jsem Česlek.
3: Byl jsem na vojně 2/4 roku. Hlohovec, Píšťany, Zvolen.
1: Pavle Božku, prý máte sbírku přeřeků. Řekněte nějaký.
2: Já vám řeknu tedy dva. Jeden je z lehké atletiky, se mi líbil velice, a jeden z vodního póla. Oba dva byli z olympiády asi před 10 lety, vy návštěvníci našich pořadů to budete znát. První bylo, kdy komentátor říká, běžela se půlka, já nevím, kolik to je, a říkal, závodníci jsou těžko identifikovatelní, ano, těžko, já je nemůžu přečíst, nemohu je přečíst, kdo je to na špici, nevidím, kdo je to na špici, je to Řek, není to Řek, je to Řek, už to mám, je to Bulhar Lazarev ze Sovětského svazu. Tak to byl jeden, a druhej z vodního póla bylo z té ohromné mnichovské haly, polistické, kde ten komentátor říkal, je to krásná hala, skutečně architekti nezapomněli na nic, přátelé, je to krásná hala, jen tady u nás v kabině, v komentátorské kabině, to je kabina, odkud my vysíláme, tomu se říká komentátorská kabina. Ano, tady snad zapomněli, tady je tak strašná akustika, že si musím sundat sako. A vodní polisté už naskákali do vody. Ano, Dánové v modrých čepičkách, Dánové v modrých čepičkách, ale kdo to zdržuje? Švédové v zelených, ano, jen rozhodčí celý v bílém stále chodí po břehu.

0: A těsně před zprávami v 8:30 se ještě podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/38 ve Vlkavě na Mladoboleslavsku pokračujeme v opravě kilometrového průtahu obcí. Během prací vyměníme krytové vrstvy vozovky, obnovíme systém odvodnění a dopravní značení. Doprava je místem prací vedena kyvadlově, přes den řízena pracovníky stavby a mimo pracovní dobu světelnou signalizací. Celkové náklady vyjdou na 24 milionů korun. Dokončení předpokládáme začátkem července.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou necelých 8 miliard korun od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Převod je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO reakcí na aktuální schodky menších pojišťoven. VZP naopak v minulých letech měla vyšší zisky kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Poděbrady na Nymbursku vyčlení z bytového fondu města startovací byty pro mladé lidi. Nájemné by mělo činit 110 korun za metr čtvereční, o čtvrtinu méně než v městských bytech a zhruba o polovinu méně než je běžné komerční nájemné v Poděbradech. O zvýhodněné bydlení budou moci žádat lidé ve věku od 18 do 36 let s trvalým bydlištěm ve městě. Skluzavku na dětském hřišti Okrouhlík nechala radnice Prahy 5 z preventivních důvodů odstranit. Před 2 týdny se na ní vážně zranil 8letý chlapec. Vedení městské části si zároveň nechalo zpracovat 2 znalecké posudky o bezpečnosti atrakce. Sedlecká farnost zpřístupní návštěvníkům nový prostor v katedrále Na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře. Mezipatro boční lodi dříve sloužilo jako sklad. V současné době dělníci prostor malují. Od června se tam budou konat umělecké výstavy. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo. Později odpoledne a večer místy s přeháňkami, hlavně v západní polovině kraje. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 se dejte pozor za sjezdem na Loděnici, na 8. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až ke sjezdu na Pražský okruh a je to samozřejmě tím, že na Pražském okruhu se postává už od Karlovarské vlastně na ze 24. kilometru až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je v tomto případě 30 minut, od té D5 to bude ještě zřejmě delší. Jinak jsou další kolony na známých místech v ranní špičce, takže například východní část Pražského okruhu, to znamená směr Běchovice, od D11 je kolona přes Štěrboholskou za Europark, celé to je stále zhruba na 30 minut. Cínovecká do centra popojíždí od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské k Blance a plná je také Povltavská od Čuprovy k Bulovce. V tomto směru na jižní spojce se táhne kolona před Barandovským mostem od McDonaldu, ta pokračuje dál přes Dobřížskou až k Mrázovce a tady je zdržení kolem 15 minut a v Radlické směrem do centra se také popojíždí, a to o Valtrovky k Mrázovce. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak to byly aktuální dopravní informace, no a dopravního tématu se podržíme i v dalších minutách.
2: Nový úsek dálnice D7 u Lotouše na Kladensku začne řidičům sloužit v říjnu. Na některých místech už jsou asfaltové povrchy. Více řekneme už za chvíli.

0: Tak jsme v dobrém ránu střední Čechy zazpomínali na skvělý hlas z Ostravy na Věru Špinarovou. Nový úsek dálnice D7 u Lotouše na Kladensku chce ředitelství silnic a dálnic zprovoznit v říjnu. Na kontrolním dnu stavby to řekl jeho ředitel Radek Mátl. Na některých místech dělníci udělali asfaltový povrch. Kompletní dálnice D7 z Prahy do Chomutova má být hotová v roce 2029.
1: Dělníci na stavbě například vylévají betonem mostní římsy. Nebo třeba rozebírají konstrukci, kterou k betonování potřebují. Na jednom z celkem tří úseků stavby dálnice D7 pracují desítky lidí, říká stavby vedoucí Pavel Aksamit.
2: Máme úsek zhruba v délce asi 6,5 kilometru. V tuto chvíli je tady takových 80-100 kusů techniky a kolem 200 lidí.
1: Jde o úsek u Lotouše na Kladensku. První řidiči by na něj měli vjet v říjnu, potvrzuje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Aktuálně se pracuje na třech úsecích, de facto od Knovíze až po Panenský Týnec, tři zotovitové, tři stavby. Na všech úsecích prakticky se nacházíme v podobné fázi, to znamená v tom letošním roce bychom měli převádět dopravu na hotový jízdní pás dálnice, postupný termín od června až po říjen a kompletní dokončení dálnice D7 těch jednotlivých ty úseci by mělo být na podzim roku 2027. Na těch úsecích zde zrovna, co se nacházíme, to znamená mezi Kutovice a Panenským Týnec, by se tak mělo stát už v červnu příštího roku.
1: Práce na všech třech úsecích stavby nabraly několika měsíční zpoždění. Největší je na tom středním ze směru od Prahy. Kritizuje to ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
4: Překvapil mě jeden z úseků, kde jsem nenašel lidi na stavbě. A ano, nebyl jsem v pasáži, kde mě čekali, ale jsem dal pokyn, ať zastavíme na jiný rozestavený části. A byl jsem ujištěn, že o 10.11 prostě je čas na svačinu, tak proto tam ty lidi nejsou. Ale pak, když jsem se poptal, tak tady v ty konkrétní části se podle mého názoru, řeknu laického mého názoru, dá zrychlit. Některé lidi jsem pokartáčoval. A jestli si z toho vemou to, že to bude dodáno dřív, tak já budu rád.
1: Zpoždění je podle stavebních firem například kvůli archeologickému nálezu nebo chybné projektové dokumentaci. Z dálnice D7 Richard Webs, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy.

0: lesí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, že dnes bude většinou oblačno až zataženo, ojediněl i s přeháňkami, teď po ránu může být ještě polojasno a teploty během dne 19 až 22 stupňů.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Stále ještě v Praze bohužel nepolevuje ranní špička, takže na okruhu třeba směrem na letiště se táhne nesouvislá fronta kamionů od sjezdu na Jesenici z 82. kilometru až k Ořechu na 19. Místy se zastavují osobní auta v levém pruhu, stále také regulují vjezdy do obou tunelů. Směrem na D1 v opačném gardu dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary, 24,5. kilometr se dojíždí do Kolony. Navíc tam je nehoda 3 osobních aut v prostředním pruhu. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, naberete 20 minut navíc a postává kvůli Pražskému okruhu už také dojezd do Prahy po D5. Štěrboholská směr na Nový most popojíždí se před Europarkem, kolona se vleče od Černého mostu prakticky, zdržení je půl hodiny. Cínovecká, takže to je magistrála od severu od D8, tady se popojíždí směrem tedy na Blanku přes Holešovičky, i tady je stále ještě zdržení kolem 25 minut. V Povltavské postojíte také od Balabenky směrem k Bulovce, tedy také směrem k tunelu Blanka, a v Radlické se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
3: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
2: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy.

0: 8,5 minuty před 9 hodinou v dobrém ránu střední Čechy dospíval Pavel Bobek a máme pro vás ještě pár pozvánek za kulturou a do společnosti.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Letos si připomínáme sté výročí narození českého spisovatele, novináře a svědka holokaustu Arnošta Lustiga. V Kutné Hoře se uskuteční odpoledne věnované jeho odkazu. Propojí literaturu, film i studentskou tvorbu. Program v galerii GASK zahájí ve 3 odpoledne odborná diskuze inspirovaná vítěznými studentskými esejemi vycházejícími z Lustigových povídek. Kulatého stolu se zúčastní taky spoluzakladatel a předsedkyně správní rady nadačního fondu Arnošta Lustiga Eva Lustigová. A součástí akce bude výstava studentských výtvarných děl a putovní expozice Já chci být jen člověk. Večer pak nabídne projekci filmu Bojovník režiséra Amira Barleva o Arnoštu Lustigovi a Janu Weinerovi. Následovat bude beseda s historikem Petrem Kourou. V regionálním muzeu v Kolíně najdete nejpozději do 4. října novou výstavu, která mapuje proměny a současný stav přírody na Kolínsku za posledních 25 let. Prostřednictvím map, tabulek i sbírkových předmětů se seznámíte s geomorfologií, geologií, paleontologií, botanikou, zoologií i ochranou přírody v regionu. Expozice nabídne zajímavý pohled na vývoj krajiny a přírodních poměrů kolínského okresu, doplněný o ukázky z muzejních sbírek i zapůjčených exponátů. V Mnichově Hradišti se koná spokojené rodinné odpoledne, které propojí kulturní, tvořivý i hudební program. Areály římskokatolické farnosti se promění v otevřený komunitní prostor. Čeká vás loutkové divadlo Štěpána Tučka, tvořivé dílničky, hudební workshopy i vystoupení místních dětských souborů. Závěr dne bude patřit benefičnímu baroknímu koncertu pro spokojený domov v kostele svatého Jakuba. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česko dnes večer převezme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Pražští radní by dnes měli dokončit schvalování pravidel pro výstavbu v metropoli na následujících 20 let. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená a nemá ani příznaky. Podle Vojtěcha teď bude zhruba 3 týdny v izolaci v pražské nemocnici na Bulovce. Šíření nemoci ale podle ministra nehrozí. Lékař do Česka přiletí v podvečer speciálním letadlem, říká Vojtěch.
3: Ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby.
2: Ke schvalování metropolitního plánu se dnes na mimořádné schůzi vrátí pražští radní. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Radní ho začali projednávat v pondělí, kvůli jeho obsáhlosti ale bod přerušili. Metropolitní plán musí taky odsouhlasit pražští zastupitelé. Jednat o něm mají příští týden ve čtvrtek. Nová pravidla by mohla začít platit letos v září. Umělci z Nového Zélandu, Argentiny, Austrálie a Rumunska potvrdili účast na červnovém metalovém sympóziu v Mladé Boleslavi. Umělečtí kováři společně s těmi českými budou už po 13. v areálu Střední průmyslové školy tvořit kovové předměty, postavy a modely strojů nebo domů. Některá nově vytvořená díla pak ozdobí vybrané části města. Akce začne 8. června.
4: Rumunská umělkyně Christina Dinu bude vytvářet bojového vlka starých dáků. Tomás Šineli z Argentiny pak vytvoří monumentálního draka. Vyrobená díla mohou kromě města lemovat i 7 kilometrů dlouhou naučnou stezku ve městě nazvanou Metalová cesta. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo. Od západu se odpoledne a večer místy přidají přeháňky. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na pražském okruhu ve směru na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. a 5. kilometru se dojíždí do kolony. Tam navíc řeší nehodu 3 osobních aut v prostředním pruhu. Fronta pokračuje až na 19. kilometr. Naberete 20 minut navíc. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí před Europarkem. Kolona se vleče už z východní části okruhu od sjezdu na Černý most. Zdržení čekejte půl hodiny. A v Povltavské postojí od Balabenky k Bulovce. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Krásný den uprostřed pracovního týdne.
1: Středočeské dopoledne.
5: Je středa 20. května, my jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost snad i příjemnou muzikou. Slza, Věra Martinová, taky Reddy Kirken se o ní postarají. No a my vám představíme zajímavou Nelu Drábkovou, kolínskou závodnici, od malička jí učarovala cyklistika a ve 14 letech sní o tom, že třeba pojede Tour de France. Podrobnosti přineseme za chvíli, určitě si na ně počkejte a mějte se hezky.

0: Paul Simon a Art Garfunkel na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, 9:13. Přejeme vám hezký den, no a představíme a rádi kolínskou cyklistku Nelu Drábkovou. Její teprve 14 let, ale už patří k velkým nadějím, ať už na silnici, horském kole nebo při cyklokrosu. Sní o mistrovství Evropy a taky Tour de France. Její předností je všestrannost.
1: Je to neskutečně univerzální závodnice, která si poradí s horskýma kolama, se silniční cyklistikou i s cyklokrosem a povahou bych řekl, že je trošku kluk, což jde k duhu, protože díky tomu se s ní jako super pracuje a hlavně ten její závodní projev je prostě neskutečný.
2: Představil mladou nadějnou závodnici trenér Martin Řehák. Sama Nela Drábková říká, co jí právě k cyklistice přivedlo.
3: Mě na té cyklistice celkově strašně baví to, jak se musím do toho cíle dostat jako první, musím se tam probojovat, musím do toho dát prostě tu energii, to úsilí, hrozně to bolí, ale pak z toho mám vlastně ještě dvakrát větší tu radost, když to prostě bolí a pak se to povede a je z toho třeba to vítězství. A i když to není vítězství, tak mě strašně baví celkově ten závod, jak to probíhá, jak se člověk musí dostat dopředu, pak třeba ztratí, protože už nemůže nebo spadne. Prostě mě to strašně baví.
2: Stále ještě 14-letou závodnici reprezentující kolínskou cyklistiku nejprve uchvátila horská kola. V současné době se věnuje také cyklokrosu, ale nejvíc aktuálně oblíbila silnici.
3: Ale rozhodně to není tak, že bych se chtěla upínat jenom na ní. Mě baví všechno, ale asi možná někdy díl bych se asi věnovala nejradši té silnici.
2: Říká, že v jejím věku není problém kombinovat 3 cyklistické disciplíny.
3: Já bych řekla, že to je hlavně o tom závodníkovi, ale už si to člověk, která musí trochu rozmýšlet, nemůže jezdit jakoby všude. Ale řekla bych, že zatím tady v Čechách to jako nějak jde a já to zatím nějak zvládám. A až to nepůjde zvládat, tak to budu muset nějak omezit. Ale zatím to jde, takže to zatím dělám.
2: Svůj mladý věk už má čím se pochlubit. Možná životní byl pro ní po té sportovní stránce rok 2025. Ten největší úspěch slavila na mistrovství Evropy cyklokrosařů.
3: Tam se mi povedlo 2. místo, což bylo upřímně úplně nečekaný. To bych řekla, že se mi povedlo. Pak bych řekla, že i mistrovství republiky v silničce, prostě hromadný závod, tak ten se mi taky dost povedl. Tam jsem se cítila upřímně jeden z nejlíp závodů, jak jsem se mohla jako cítit. Prostě jsem se cítila strašně dobře. Pak se mi určitě povedl i horským. Tohle bych asi vyzdvihla jako 3 největší úspěchy, které se mi povedly za tu minulou sezónu.
2: Nejvíci, jak už zmínila, fascinuje silniční cyklistika. Má v ní také velký vzor. A pochopitelně sny.
3: Upřímně velký vzor je Pauline Ferrand-Prévot, protože za prvý mu dělá i horský, i silniční. Vyhrála několik věcí, které bych já taky chtěla někdy vyhrát. A mistrovství světa Tour de France mezi ty jako menší sny, tak patří třeba mistrovství Evropy, mi přijde. To je takový víc realističtější.
1: Cíle, které si Nelinka dává, jsou určitě reální. Je potřeba k ním jenom tu cestu nastavit s nějakým dlouhodobějším výhledem, to znamená adekvátně se věnovat škole, aby se vytvořila podmínky pro to, aby mohla trénovat, aby mohla odjíždět na závody. A Nelče má výhodu ve skvělém sociálním zázemí doma, má skvělou rodinu, která ji v tom podporuje, a to si myslím, že jsou takový ty hlavní předpoklady. Pak samozřejmě udržet si zdraví, což není úplně v rukách vždycky plně všech nás, a věřím, že bude mít dostatek štěstí na to, aby se jí to povedlo.
2: Navázal kouč Martin Řehák. Největším vrcholem letošního roku bude pro Nelu Drábkovou start na mistrovství Evropy horských kol. Z Kolína Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo nový památník věnovaný svým zaměstnancům za druhé světové války. Jejich jména výzkumníci dohledávali víc než rok. A my vám podrobnosti povíme v naší reportáži už za chvíli.

Fame. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Přidejte se k nám. Jsme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a jsme tu pro vás. Nový památník můžou navštívit lidé na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná zaměstnance a spolupracovníky židovského muzea, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví. Nacisti je nutili shromažďovat předměty ze synagog a od deportovaných lidí. A skoro polovinu pracovníků muzea pak zavraždili v koncentračních táborech.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války.
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a různí údržbáři.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo a nebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Dneska se zase hraje hokej. Na mistrovství světa čeká české hokejisty souboj s outsiderem z Itálie. Soustředit se teď musí národní tým hlavně na hru v oslabení, ve které může soupeře výrazně vlastně oslabit. Jak to zjistíme, nebo jak zjistíme my, jestli jsou na to připraveni, tak to už vám nabídneme za chvíli.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Billy Joel také přispěl do našeho středečního dopoledního vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. No a večer určitě, co večer, vlastně dnes odpoledne usedneme určitě také k obrazovce, protože čeští hokejisté se na mistrovství světa střetnou s Itálií a nechtějí dopustit další ztrátu s outsiderem. K tomu ale musí výrazně zlepšit hru v oslabení, ve které jsou zatím nejhorším týmem skupiny B. Proti Švédsku v ní inkasovali všechny tři branky soupeře.
1: Jsou tam nedostatky, na kterých musíme pracovat a myslím si, že tři góly za zápas v oslabení je moc. Nejlepší bude, když nebudeme faulovat a budeme hrát penalty.
2: Dává nejlepší možný recept Martin Kaut, jenže faulů se zatím Češi nedokáží vyvarovat a tak se dá očekávat, že i italský celek bude mít v zápase přesilovku a důležité bude blokovat hlavně soupeřovy střely.
3: Ty obránci snaží se to blokovat a hodně nám to pomáhá. Tady jsou výborní hráči a kdyby tu střelu nechali úplně volnou.

0: Prostor je tam velký na to, aby měnili pozice, otvírá se tam místo pro přihrávky, takže je strašně důležitá práce i s hokejkama a to jsou věci, na které si chceme ukázat a které chceme zlepšit.
1: Říká asistent trenéra Jiří Kalous. Poprvé si zlepšení hry v oslabení budou moci vyzkoušet Češi od 16 hodin a 20 minut, kdy nastoupí proti Itálii. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
3: Za 13 minut 10. hodina chystáme další zprávy, chystá je pro vás Lenka Vokata. No a zprávou od nás je také to, že den otevřených dveří Českého rozhlasu úspěšně proběhl, ale naše dveře se otevřou o tomto víkendu opět. Od 10 do 16 hodin se na vás budeme zase těšit v Karlínské budově na adrese Hybešova 10 Praha 8. A cože se u nás bude konat? No Open House Praha. Otevřené budou prostory legendárního studia A, činoherního komplexu studia B. Taky si prohlídnete naši krásnou budovu, nakouknete do vysílacích studií, zjistíte, jak to vypadá, když se vysílá. Provázet vás budou kolegové, kteří se na našem vysílání podílejí. No a v Praze budou otevřené i další budovy v našem okolí, třeba Libeňský zámek, Palác Karlín, Činoherní klub, Velký strahovský stadion, budova magistrátu hlavního města Prahy a tak dále. Celý přehled najdete na www.openhouse.cz. A co vám nabídneme po 10. hodině? Třeba se dozvíte, že děti ze švédského Bullerbynu teď znovu užívají u nás v rozhlase. Podrobnosti nabídneme, určitě se na ně počkejte.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na Dnech otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července, Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července, Amfiteátr Plzeň.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Dohoda s rezortem financí by podle něj měla být brzy. Hasiči zasahovali u požáru hořčíku na fyzikálním ústavu Akademie věd v Pražských Kobylisích. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministr zdravotnictví plánuje od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce, tedy třeba děti, seniory nebo nezaměstnané. Adam Vojtěch za hnutí ANO to chce udělat poslaneckým návrhem novely zákona. Navýšení by mělo podle něj zajistit to, aby systém veřejného zdravotního pojištění na rozdíl od posledních 4 let nehospodařil se schodkem. Na částce se ale s rezortem financí ještě nedohodlo, říká ministr Adam Vojtěch.
3: Dohoda se blíží, já bych ji teďka chtěl specifikovat, ale velmi brzy ji budeme prezentovat vlastně, o kolik se navýší platby za státní pojištěnce. Ta valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
2: Stát letos platí za své pojištěnce, kterých je dohromady asi 6 milionů, 2188 korun měsíčně. V budově Fyzikálního ústavu Akademie věd v Pražských Kobylisích zasahovali dnes ráno hasiči. V jedné z laboratoří hořel hořčík. Nikomu se nic nestalo, pokračuje mluvčí pražských hasičů Eliška Feřteková.
4: Po uhašení byl použit písek, práce probíhala v dýchací technice, evakuováno bylo celkem 170 osob, je to bez zranění. Jednotky máme stále na místě, ale událost byla lokalizovaná.
2: Na atletickém stadionu v Benešově je dnes veletrh sportovních aktivit. Má dětem i rodičům představit širokou nabídku sportovních kroužků. Více než 20 disciplín si zájemci můžou přímo na místě vyzkoušet, pokračuje mluvčí radnice Tereza Lípová.
5: Veletrh sportovních aktivit je v podstatě ideální příležitost rozkoukat se v nabídce sportovních kroužků, které v Benešově jsou. Je tam i možnost si je přímo vyzkoušet. Program je dopoledne určen především pro školy a pro školy a odpoledne pro širokou veřejnost. Sport.
2: Nymburk porazil i po třetí Opavu v semifinálové sérii Národní basketbalové ligy. Na palubovce Slezského klubu vyhrál 95-67 a dělí ho jediné vítězství od postupu do finále. Křídlo Nymburku Jaromír Bohačík pokořil hranici 5000 bodů v nejvyšší české soutěži. Ve druhé semifinálové sérii vede 2-0 na utkání Brno nad Pardubicemi. Pokračovat se bude na jihu Moravy.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo. Od západu se odpoledne a večer místy přidají přehánky. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na úvaly. Na půltém kilometru se srazilo nákladní auto s osobním, blokují levý pruh a musí se vybočovat. Kolona je zhruba na 10 minut. A ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Fronta se sune až na 19. kilometr, zdržíte se 20 minut. Navíc na 24. a půltém kilometru stále řeší nehodu dvou osobních aut a dodávky v prostředním pruhu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Jedeme dál, hezký den všem.
1: Středočeské dopoledne.
6: Pokračuje příjemná muzika Hana Zagorová, kapela Kabát, Petr Rezek, Lucie Vondráčková a další potěší v této hodině. Takový povadlý salát, ten nemusíte vyhazovat, má ještě naději na oživení. Jak na to prozradí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. No a děti ze švédského Bullerbynu teď znovu ožívají u nás v rozhlase. Víc vám povíme za chvíli.

0: Tak to byl Limal a jeho nekonečný příběh na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Přejeme vám krásné dopoledne v naší společnosti, takové koupání na ostrově, hledání Hastermana u mlýna nebo uvíznutí ve sněhové bouři. Taková dobrodružství prožívá šestice dětí z Bullerbynu. Populární kniha švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové teď ožívá jako audiopříběh tady u nás v rozhlase. Posluchači jim provede herečka Bára Hrzánová.
1: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
2: Pamatuju si, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla. A podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena.
3: Bára Hrzánová se díky četbě vrací i do svého dětství a jak přiznává, s knihou Děti z Bullerbynu se poprvé setkala, když jí bylo 6 let.
2: Měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party jako ty děti z Bullerbynu.
1: Jak se vy, děti z Bullerbynu, dnes dostanete domů?
2: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
3: To si myslí o hlavní hrdince, vypravěčce Lise. Astrid Lindgrenová knihu psala mezi léty 1946 a 1966. U nás se na pultech knihkupectví poprvé objevila v roce 1962. Proč text oslovuje i současnou nejmladší generaci, si nedokáže vysvětlit režisér Aleš Vrzák.
4: Ta jakási naivita toho textu, která ale ukazuje nějakou jako čistotu v rodinných vztazích, v tom, co je kamarádství, co je vztah k přírodě. A ono to teď teda vyznívá hrozně transparentně, ale jsou to nějaké základní hodnoty, kterým se vlastně ta švédská klasika věnuje.
3: A právě proto je pořád tak oblíbená i mezi českými dětmi.
4: Pro mě je to záhada. Já vlastně, když vnímám svět, v kterém se pohybují děti, tak mi přijde, že se vlastně posunuje jinam, než je tahle ta základní hodnotová čistota. Takže asi ta obava o ten hodnotový svět nemusí být veliká.
3: První audioknižní zpracování Dětí z Bullerbynu vzniklo před 11 lety. Tehdy si text vybrala Libuše Šafránková.
5: Jmenuju se Lisa. Jsem holka, to se ostatně pozná podle jména. Je mi 7 let a brzo mi bude 8.
3: Děti z Bullerbynu uvede v rámci projektu Severské léto Radio Junior. Srpnové premiéře bude v červenci předcházet repríza Pipi dlouhé punčochy. I tu pro rozhlas před bezmála 20 lety načetla Bára Hrzánová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: I takový povadlý salát má ještě naději na oživení. Babské rady prozradí fígle, kterými může každá hlávka být svěží, křehká a lákavě zelená. Za chvíli se slova ujme Jarka Vykoupilová. Teď kapela Kabát a Houby magický. A vy mějte hezký den.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Kapela Polis na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Minuta nás dělí od 11:30. Venku máme krásně, možná přemýšlíte, co si dneska dáte k obědu. Budete chtít třeba něco lehkého? No, takový povadlý salát, ten má ještě naději na oživení. Pokud byste ho chtěli zpracovat, máte ho v lednici. Jarka Vykoupilová prozradí, jak na to.
1: Babské rady.
2: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou. Ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Karel Gott s písní Stále mlád a za chvíli se podíváme do kalendáře. 20. květnový den, co přinesl v minulosti, tak to ví Petr Jungmann a my si to připomeneme. A vám přejeme krásný den.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Vratilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Budu tu stát, zpívali Monika Absolonová a David Dale. No a my jsme tu pro vás stále, taky se díváme do kalendáře, vedle data 20. května je jméno Zbyšek. Má slovanský původ a jméno je dnes oblíbené zejména v Polsku. Zbyškové, všechno nejlepší. Daberka, herečka a zpěvačka.

0: Na svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Kryštof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
1: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
0: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
2: Chenta je obrovská.
0: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Jangtse. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
2: Co je to Temelín?
0: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
3: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
0: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta na zasedání České stomatologické komory.
3: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
0: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Nová definice kilogramu, kelvinu, ampéru a molu začala platit před 7 lety. Nově se základní jednotka hmotnosti odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty a nikoliv od etalonu kilogramu. Ale nebojte, kilo zůstalo naštěstí pořád kilem. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle a dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A já přeju pěkný den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
5: A za 10 minut bude odbíjet 11. Další zprávy pro vás bude mít Lenka Vokata. A už jste někdy pluli do zoo? O téhle možnosti v Praze vám povíme už po 11. No a samozřejmě k tomu všemu přidáme i příjemnou muziku. Teď třeba Jiří Korn, za chvíli Víťa Vávra nebo Elton John.

Víte, že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Včerejší srážka autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích způsobila škodu 25 milionů korun. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Škoda po nehodě v pražských Záběhlicích se pohybuje kolem 25 milionů korun. V Chodovské ulici se včera dopoledne srazil autobus s tramvají. Na místě bylo 18 zraněných. Příčinu nehody policie dál vyšetřuje, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
4: V současné chvíli policisté stále věc prošetřují a zjišťují veškeré okolnosti a příčinu této dopravní nehody s tím, že ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení nedbalosti.
3: Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
3: 6 interaktivních tabulí pro vznikající základní školu v ulici U Santošky pořídí Praha 5. Radnice za ně zaplatí téměř 500 000 korun. Plánuje koupit taky nábytek a další vybavení do 6 budoucích tříd. Dělníci momentálně v budově upravují záchody a připravují pokládku nových podlah. První žáci mají do školy nastoupit v září, říká starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
6: Objekt zatím slouží soukromé vysoké škole. Kvůli nedostatku míst v lavicích pro děti školou povinné, smíchovská radnice už loni řekla, že si budovu bude přebírat právě pro účely základního vzdělávání. Sport.
3: Evropská fotbalová unie UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského. Trenéra, který byl odsouzen za to, že si 4 roky tajně natáčel v šatnách a sprchách hráčky Slovácka. Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA mu udělila místo původních 5 let doživotní zákaz trénování. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo. Od západu se odpoledne a večer místy přidají přeháňky. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na D11 na 27. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Na D5 na 11. kilometru směrem do Plzně překáží na vozovce kanistr, tak jeďte opatrně. V Praze Vekbelské směrem do Hloubětína stále řeší nehodu 2 osobních aut za sjezdem do Novopatské. Nesouvislá fronta je od sjezdu z Cínovecké. Na okruhu směrem na letiště se sunou kamiony za sjezdem na Jesenici od 0. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. V levém pruhu se zastavují kvůli regulaci v obou tunelech. A ve směru na D1 se zpomaluje za sjezdem na Plzeň. Pomaleji se jede až na 19. kilometr. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: A my jsme rádi, že posloucháte. Hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
3: A taky si můžete poslechnout v této hodině, že stále častěji můžete v obchodních centrech, parcích, ale i úřadech vídat kufřík s označením AED. Podrobnosti přidáme v této hodině. Taky budeme plout do zoo v Praze a přidáme i muziku, která vás jistě potěší. Nightwork, Jiří Schellinger, Brontosauři a další.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 14 minut po 11. hodině vás na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zveme na výlet. Věděli jste, že cesta do pražské zoo nemusí začínat až u vstupní brány? V Praze můžete vyrazit za zvířaty trochu netradičně, a to lodí po Vltavě. Na plavbu se vydala i naše redaktorka Monika Doležalová.
1: Tak loď je polský výroby, těch lodí bylo postavených celkem 13. Původně byly projektovaný zejména pro provoz na Mazurských jezerech a v příbřežních vodách Gdaňského zálivu. Konkrétně pro Prahu byly od začátku postavený dvě lodě, a to byla Vysla v roce 65. Odra přišla o 3 roky později, a když teda ji zařazovali do provozu, tak ji zařazovali jako takzvanou vádní loď, to znamená, ona byla luxusně vybavená, vozila takový ty lepší delegace a oficiální návštěvy.
2: Loď Odra, kterou se plaví do zoo, mi představil kapitán Filip Houdek. Během zhruba 75 minut vás proveze historickým srdcem metropole. Cestující tak mají unikátní pohled přímo z Vltavy na Karlův most, uvidí panorama Pražského hradu, Vltavské ostrovy nebo Letenské sady s metronomem. Velkým lákadlem jsou i 2 plavební komory, které loď během cesty překonává. Právě to bývá jeden z největších zážitků.
1: Funguje to tak, že prostě loď najede do plavební komory, pokyn dává obsluha té komory, proto ten semafor, proto to tady svítí, protože já se nemůžu vjet na červenou. Já jsem teďka zajedu, tady se musím uvázat, aby jsme náhodou nějak nelítali sem tam. Za náma se zavřou vrata a tamhle, jak vidíte, ty černožlutý tyče, jak trčejí ze země. Jo, tak ty se začnou zvíhat, tam jsou ty stavítka, a pak vlastně na principu spojených nádob ta voda z té komory vyteče ven.
3: A s kým vy komunikujete během té plavby?
1: Komunikuju s plavebníma komorama, to komunikuju tadyhle přes vysílačku. Je to na kanále číslo 9 tady na Vltavě. Komunikuju s loděma i mezi sebou, proto je například kolem Karlova mostu, tam je plavebně obtížný úsek, špatně přehledný, to znamená, tam se i hlásíme, kterým polem která loď pojede. No a komunikace mezi jednotlivými loděma probíhá na kanále číslo 10.
2: Na palubě je otevřená horní terasa i uzavřený prostor s velkými okny v chladnějších dnech. Po návštěvě zoo se můžete stejnou trasou vrátit zpět do centra. Více o plavbě mi sdělila marketingová ředitelka Prague Boats Lucie Nedvědová.
4: Výjíždíme z Rašínova nábřeží 3x denně a doplujeme až do přístaviště Troja, kde je to zhruba 10 minut chůze od vstupu do zoologické zahrady, a jezdí se právě na lodi Odra, která je nově polepená Lego zvířátky, a všechna zvířátka jsou zvířátka, která uvidíte v zoo Praha.
2: Lodní linku navíc mohou využít i lidé mířící do Stromovky nebo botanické zahrady.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Stále častěji můžete v obchodních centrech, parcích, ale i úřadech vídat kufřík s označením AED. Je v něm automatizovaný externí defibrilátor, který slouží k záchraně života. 4 nové přístroje teď nakoupila například Praha 3. A my za chvíli přidáme podrobnosti.

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: Minuta po půl dvanácté, to je aktuální čas na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď vám povíme, že v Praze přibývá defibrilátorů na záchranu lidského života. Nakupují je městské části, ale i záchranná služba. Podle jejich odhadů jich je v metropoli kolem 800. Lidé je najdou na veřejných místech, jako jsou sportoviště, parky nebo třeba obchodní centra. Čtyři další defibrilátory teď pořídila například Praha 3.
1: Viděl jsem na cestě pána, který ležel, nebyl známky toho, že by se nějak pohyboval, tak jsem zavolal záchranku.
2: Začíná vyprávět pan Miloš z pražského Žižkova příběh, kdy v italské ulici pomáhal zachránit život neznámému muži. Použil k tomu defibrilátor z blízkého domu, na který ho upozornili operátoři stísňové linky.
1: Díky jejich instrukcím se mi podařilo defibrilátoru úspěšně použít a následně už přijela záchranka a pána se přivezla do péče.
2: V celém Česku je na veřejných místech zhruba 6,5 tisíce automatizovaných externích defibrilátorů. Nejvíce jich je podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse právě v hlavním městě.
3: Pro zjištění, kde se nachází nejbližší automatizovaný externí defibrilátor, tedy AED, je nejlepší mít nainstalovanou aplikaci Záchranka, ve které si každý může zobrazit mapu dostupných defibrilátorů v okolí. Místo, kde se AED nachází, bývá většinou označeno zelenou samolepkou nebo značkou se symbolem srdce a blesku.
2: Defibrilátory jsou ve vybraných domech, na sportovištích, nákupních centrech a dalších místech, jak potvrzuje starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé v atriu na Žižkově, v našem ošetřovatelském domově na Jarově, no a další přibyl také do sportovně a rekreačního areálu Pražačka.
2: Za čtyři nové automatické defibrilátory městská část zaplatila 160 tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Kapela Kex s písní Víš, a jestli pak víte, kde je geometrický střed Česka, kde ho najdeme, tak to poví v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Počkejte si na to i na další příjemnou muziku, na kapelu Otavan nebo Poutníky. A já vám všem přeji moc hezký den.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Poutníci z písní Panenka, my teď zamíříme do geometrického středu Česka s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Polední zprávy. Za 15 minut je přinese do studia Lenka Vokatá, pak už vám budeme hrát a k písničkám přidávat vaše vzkazy. Přejeme dobrou chuť k obědu a příjemný poslech.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy vás zve na tradiční triatlonový závod na Konopišti. V sobotu 23. května se můžete těšit na českou triatlonovou špičku z řad profesionálů i amatérských sportovců. Užijte si příjemnou atmosféru závodu i bohatý doprovodný program. Kromě dvou závodů pro dospělé je připraven triatlon pro děti od 8 do 15 let. Pro nejmladší dětské běhy do 7 let. Tak nezapomeňte, 23. května triatlon Konopiště. Více na www.triatlon-konopiste.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Premiér Babiš není spokojený s novou koncepcí armády. Pražská policie zadržela muže podezřelého ze znásilnění 21-leté dívky. Bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června. Na summit chce jet společně se zástupci vlády prezident Petr Pavel. Babiš to ale dosud odmítal. Pražští kriminalisté zadrželi 44-letého muže, kterého podezírají ze znásilnění 21-leté dívky. V případě odsouzení mu hrozí až 10 let vězení. Pachatel se měl podle policie vydávat za řidiče smluvního přepravce. Dívky, které k němu na konci dubna nasedly do auta, údajně osahával a jednu brutálně znásilnil. Pokračuje pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.
2: Kriminalisté prosí všechny ženy, které mají negativní zkušenost s tímto mužem, aby se nám ozvali na linku 158. Muž jezdil ve vozidle Škoda Octavia šedé barvy a v současné chvíli je nejen zadržený, ale taktéž je vazebně stíhaný.
0: Radnice Zázmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
3: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
0: Házenkářky pražské Slavie můžou po 3 letech oslavit titul v domácí nejvyšší soutěži. Po úvodním dvoubrankovém triumfu nad Lázněmi Kinžvart je v sérii hrané na 2 vítězství čeká v hale v Edenu domácí duel. Utkání začne v 7:30 večer. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo. Od západu se odpoledne a večer místy přidají přeháňky. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 na 42. kilometru směrem do Hradce Králové dávejte pozor v jízdním pruhu pro pomalá vozidla. Překáží tam šipka po odstaveném autě. Opatrní buďte taky na D8 na 18. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce tam překáží zbytky pneumatiky. V Praze na výjezdu z Blanky směrem na Troju dejte pozor na konci tunelu. V pravém pruhu stojí porouchané osobní auto. A na okruhu ve směru na letiště zpomalte za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta se nesouvisle sune až na 19. kilometr. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
4: Přeji vám krásné poledne.
1: Písničky se vzkazem.
4: Tak co je potřeba se uprostřed pracovního týdne trochu povzbudit? Třeba příjemnou muzikou, co říkáte? Já ráda přidám k písničce váš vzkaz a vy ho můžete posílat do naší SMS brány 90 01 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo napište elektronicky přes webový formulář. Najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Michal David s písní Disco příběh na úvod písníček a vašich vzkazů na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Mám tu první vzkaz, který jistě potěší mamku paní Hanku. Pěkný den a dobrou náladu jí přeje syn Karel.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a síl.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ano, jsou tu stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Mám tu další krásný střed týdne, plný sluníčka a pohody. Přeji vám do Karlína i všem věrným posluchačům a prosím zahrát oslavencům dnešním a taky zítra Moničkám. Všechno nejlepší k svátku přeje Veronika z Rakovníka.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Písničky se vzkazem.
1: A víc písniček a vašich vzkazů na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Mám tu další, Iveto, prosím, písničku Ivušce Feltové k narozeninám. Pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, ať se jí daří ve všem. To jí přeje Anička z Kutné Hory, no a přeje to i Český rozhlas Střední Čechy a zdraví k tomu, ať máte vrchovatě.

0: Písničky se vzkazem.
1: Lítáme v tom s vámi na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy s písničkami a vašimi vzkazy a jsme rádi, že vám můžeme dělat v poledne společnost. Tak zahrajeme Marušce se Zdendou, Věře z Čachovic, Jindřišce Světle, Veronice, Liběně s Vandou, Marcele Podneckým. No a písničku posílají Stáňa a Alča, prý i nám do rozhlasu. Tak děkujeme pěkně.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
2: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
1: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Hračky se vzkazem.
1: Ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Dobrý den, přáli bychom si zahrát pro Ivu z Březových hor k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší přejí Jarka s Kájou a vzkazují: máme tě rádi.

13 minut a bude tu 13. hodina. Lenka Vokatá chystá další zprávy. A po 13. se do studia chystá náš dnešní host, tedy host Alex Minářové. A tím je moderátor, scénarista a výtvarník Petr Salava. Já vám přeju krásnou středu a zítra naslyšenou.

Víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka. Podle Vojtěcha není hrozbou. Nový metropolitní plán schválili pražští radní. Bude převážně oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, šíření nemoci nehrozí.
2: Skutečně riziko nějaké šíření eboli v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
0: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky a o jeho přijetí požádali Američané. Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
3: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města, dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
0: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Středočeský kraj vybral firmu na stavbu nového silničního mostu nad železnicí u Roztoklad na Kolínsku. Práce za 127 milionů korun provede pardubická společnost Chládek a Tintěra. Demolice staré konstrukce by měla začít letos na podzim. Podle středočeského radního pro silniční dopravu Josefa Pátka z ODS by měl být nový most hotový v příštím roce.
4: Nový most bude zhruba 30 metrů dlouhý, pro bezpečný pohyb chodců se počítá také s výstavbou chodníku na něm. Ještě předtím, než se stávající konstrukce zbourá, bude ale nutné postavit mostní provizorium pro pěší. Sport.
0: Čeští hokejisté se ve čtvrtém utkání na mistrovství světa utkají proti Itálii. Utkání začne v 16:20.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo. Od západu se odpoledne a večer místy přidají přeháňky. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D11 na 50. kilometru směrem do Prahy je na začátku sjezdu z dálnice odstavená dopravní šipka po porouchaném kamionu. Na D1 na 16. kilometru směrem do Prahy překáží na vozovce kus desky, tak projíždějte opatrně. A v Praze ve Vinohradské srazila tramvaj chodce. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. A host.
5: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
6: Já přeji všem hezký, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dále, než jste zmiňoval Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek, asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: To je, ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano, přesně. Když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle U hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla U hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamene, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou... Mezi námi už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let. A když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on ji pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková, všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a říkal, ne, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný a tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru. Vy malujete, ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz a když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: tak maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil, bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletník, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost. A mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce, a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: A je to tam? Amfora jede dál? I je, přes to, je to že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti Amfory?
1: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
0: máme,
1: ho.
0: Pardon, máme na svědomí,
1: ano,
0: takže vy jste textoval?
1: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, Amfora jede dál.
0: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
1: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu Amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit, to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
0: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
1: Ne, to už ne. To už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
0: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
1: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Společnost ČES vydala první zelené dluhopisy za víc než 18 miliard korun. Do Božího hrobu ve Voticích se vrátila socha sedícího anděla. Zítra čekáme oblačno a výjimečně déšť. Zprávy a Žofie Nováčková, hezké odpoledne. Společnost ČES poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku nebo projektů. Ty ale nesmí být nijak spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů společnost stanovila na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034. Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
3: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí.
2: Nové semafory budou řídit dopravu na křižovatce Mladoboleslavské a Bohdanečské ulice v Pražské Vinoři. Mají hlavně zvýšit bezpečnost chodců. Světelnou signalizaci už začali stavět dělníci. Práce jim potrvají zhruba 3 týdny. Radnice dopravní situaci v této lokalitě řešila dlouhodobě, říká místostarosta městské části Martin Mach ze Sdružení pro Vinoř.
4: Tato křižovatka pro správce komunikace nebyla nikdy velkou prioritou. O umístění semaforu jsme usilovali 12 let a iniciativa vždycky přišla z naší strany. Obavy z dopadů opravy k Belské ulici ale byly posledním postrčením k realizaci. Sport.
2: Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale po porážce se Slovinskem nepřipouští asistent trenéra Jiří Kalous, že by došlo k podcenění soupeře.
5: Nás ta zkušenost naučila, že prostě pro nás není lehký soupeř. Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět vstup do utkání.
2: Zápas začne ve Friburku v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Během dne se budou jen výjimečně tvořit přehánky. Naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Kolony jsou na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se zastaví před kolonou u Loděnice na 7. kilometru a pomalu pokračují až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení je asi 25 minut. Na dálnici D5 komplikace i z Plzně do Prahy u Zdic. Na 24. kilometru je omezení a kolona asi kilometr. Na D8 pozor z Prahy do Ústí nad Labem. Za sjezdem na Velemín na 53. kilometru havaroval kamion v levém pruhu a vybočuje se. V Praze jsou komplikace v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Troju. Za sjezdem na Letnou v levém pruhu stojí nepojízdná sanitka a průjezd tunely regulují. Ucpává se tak Patočkova, Duškova i Radlická směr tunely. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď středočeské odpoledne a Patrik Rozehnal.
6: Jsem rád, že jste s námi. A co vám nabídneme?
1: Středočeské odpoledne.
6: Trochu nástin toho, co vás čeká o víkendu, bude totiž festival Open House Praha, do kterého se zapojí i Český rozhlas Střední Čechy, ale také spousta budov, které normálně otevřené nejsou a pozvou vás dovnitř. Tak si o tom víc řekneme. Budeme mluvit o hokejistovi Janu Ščotkovi. I když slaví 30. dnes, dárek dostal předčasně. Jaký? Dozvíte se. A Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo nový památník věnovaný svým zaměstnancům za druhé světové války. Jejich jména výzkumníci dohledávali víc než rok. Víc za chvíli v první odpolední reportáži.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Nový památník můžou navštívit lidé na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná zaměstnance a spolupracovníky židovského muzea, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví. Nacisté je nutili shromažďovat předměty ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu pracovníků muzea pak zavraždili v koncentračních táborech.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války.
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a různý údržbáři.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo a nebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: A další téma, které pro vás budeme ještě odpoledne mít a brzy, o narozeninách. K ním nemusíte dostat jenom dort a krabici s dárkem, ale třeba také zážitek. Jeden takový má za sebou i hokejista Jan Ščotka. I když slaví 30. dnes, dárek dostal předčasně. Za chvíli vám vysvětlíme, jaký dárek to byl.
4: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herečka Zuzana Kajnarová nás přijde pozvat do Smilovic na Rakovnicku. Nejen, že tam s manželem mají chalupu, ale z ruiny starého mlýna vybudovali romantický penzion a obnovili u něj i původní rybník.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Jste stále posluchači středočeského odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Kromě možného vítězství nad Itálií na mistrovství světa mohou čeští hokejisté oslavovat obránce Jana Ščotku. A to proto, že právě dnes slaví vyhlášený vtipálek národního týmu své třicátiny. Dárek už ale od spoluhráčů dostal. To, když se v minulém utkání nechal vyloučit do konce utkání, oslabil tým a jeho parťáci pak bojovali i za něj a utkání se Švédy vyhráli. Byl to takový předčasný dárek pro Ščotku.
1: Bude to jeden z těch nejlepších dárků, protože za to klukům budu moc líbat zadek, jak si říká, budu jim ještě dlouho děkovat a samozřejmě něco pro ně přichystám, no to zadarmo to nebude.
2: Výhody a teď Ščotka sejmul jednoho ze Švédů crosscheckem do obličeje.
1: Moje nešikovnost a samozřejmě toho lituju, ale moc díky klukům, že ten zápas vládli, protože to se mi dýchalo teda o dost líp.
3: 24 číslo, 5 minut a do konce utkání za crosscheck.
1: Už to šlo trošku do kopru, no samozřejmě, že na mobil jsem se nechtěl ani dívat, protože jsem tušil, že tam bude taky peklo, ale byli tam na mobilu, právě mi pomohla jako žena, brácha, celá rodina, kamarádi.
3: Pro Jana Ščotku je to třetí mistrovství světa dospělých. Na tom první bral bronz v Tampere. V Praze 2 roky nazpátek naskočil až do finále a má zlato. Tady ve Friburgu stihl zatím přesně 4 střídání.
1: Když to klukům půjde do konce turné a budou vyhrávat, tak klidně ať hrajou a já jim budu samozřejmě fandit, ale to víte, že bych to rád jako vrátil klukům a nějak jim to splatil v dalších zápasech.
3: Role Jana Ščotky ale může být i jiná. Když se zeptáte spoluhráčů na největšího vtipálka, každý začne jménem rodáka ze Vsetína. Slyšet to je i přímo na ledě, když třeba Ščotka dostane na dres při tréninku mikrofon.
4: Ty jsi obrovský! Čistý!
1: Já se vždycky snažím být od malička tak nějak pozitivní a veselý, že? Protože toho negativního je vždycky všude nejvíc a když je něco dobrého, tak se to moc nepíše, no, tak se snažím vždycky všechno odlehčovat a dělat si z toho ne srandu, ale prostě to posunu na jinou notu.
4: Čumil se, tak jsem rychlej, chlapečku.
5: Honzík Ščotka.
4: Tak pojď, bráníme, chlapičku.
1: Jasně, jo, já samozřejmě jsem slavící typ, jako mám to rád, každou oslavu, ať se slaví cokoliv, ať jsou to na ruský moje manželky, kohokoliv, prostě z rodiny nebo kamarádu, tak po nějaké posezení, samozřejmě ty kloboučky musí být, že jo, to, bez toho by to nebylo ono, nějaká frkačka a tak, takže to mám rád samozřejmě, cokoliv pro srandu.
3: Role jakéhosi klauna v šatně hokejové reprezentace zůstává Janu Ščotkovi bez ohledu na to, jestli je na soupisce nebo ne. Zápas Česko-Itálie začne dnes v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: A teď k festivalu Open House Praha. Tento týden nabídne komentované prohlídky nejrůznějších zajímavých budov a prostor v našem hlavním městě, třeba včetně nádraží a taky i naší budovy. To všechno o víkendu. Podrobnosti si povíme už za malou chvíli, tak vydržte. Do té doby muzika. Smoky, Žalman a spol, anebo teď Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Smoky v našem vysílání i v tom vašem, protože ho posloucháte a právě pro vás ho rádi připravujeme den co den středočeské odpoledne, které je teď v plném proudu. A mluvit se bude o 12. ročníku festivalu Open House Praha. Letos nabídne diskuze, projekce a taky bohatý doprovodný program. A to už o tomto víkendu, takže si pište 23. a 24. května. Můžete třeba absolvovat komentovanou prohlídku i tady u nás v rozhlase, ale třeba také Masarykova nádraží v Praze, kde před časem natáčela i naše redaktorka Českého rozhlasu střední Čechy Sabina Vosecká.
1: Měli bychom říct, že se nacházíme na nejstarším pražském nádraží. Jehož historie už je stará 180 let.
2: Říká Adam Horký, kurátor Národního technického muzea. Výstavba Masarykova nádraží začala v listopadu v roce 1844. První vlak dorazil 21. srpna následujícího roku, kdy byl taky zahájený pravidelný provoz.
1: Místa, ve kterých stojíme, ještě před 180 lety, přesně místě, kde stojíme, byly koleje. Dneska už jsou o něco zkrácené. Nástupiště se tady různě proměňovala, budova se různě přistavovala a upravovala, měnily se počty kolejí a tak dál. V zásadě naprostá většina těch staveb, které jsou tady kolem nás, skutečně pamatují příjezd prvního parního vlaku do Prahy, proto je toto místo historicky velmi, velmi významné.
2: Původně pražské státní nádraží se několikrát přejmenovalo. Říkalo se mu třeba Praha Hybernské nádraží, později taky Praha Střed a od roku 1990 se vrátil název Masarykovo nádraží.
1: Nádraží před těma 180 lety, tak jak ho navrhl Jan Perner, mělo vlastně dvě části. Tu vnitřní, která už byla uvnitř hradeb Prahy, tak ta byla přístupná pro cestujícím, byla tady odjezdová a příjezdová budova a byly tady ty perony. A pak byla ta vnější část, kterou běžná veřejnost neznala, a ta byla až za hradbami. A tam bylo dílenské a technické zázemí pro lokomotivy i vozy. Ta historie tohoto objektu je taky dlouhá, je až od toho roku 1845 až do úplného počátku 21. století, kdy vlastně České dráhy to depo opustily. A pak to přišlo na nás, na Národní technické muzeum.
2: Nádraží je cennou ukázkou empírové architektury z prvky klasicismu. Aktuálně prochází budova největší proměnou. Ta zahrnuje modernizaci nástupišť i výstavbu unikátní platformy nad kolejištěm. Součástí prohlídek bude taky zmíněné vlakové depo. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
0: A já jen připomínám, nezapomeňte, že v rámci této akce bude otevřena i budova Národního domu v Karlíně, což je sídlo Českého rozhlasu střední Čechy. Zveme vás na prohlídku legendárního studia A, činoherního komplexu studia B, našich vysílacích studií i odsud, odkud zrovna vysíláme. Prohlédnete si i další místa, i třeba podzemí této budovy a prožijete docela zajímavý čas s našimi moderátory, zprávaři, vedoucím programu, publicisty, dramaturky a tak podobně. Takže vás zveme na tuhle akci i sem k nám do Českého rozhlasu střední Čechy. A k vysílání, k aktuálnímu poslechu. V 15 hodin zprávy dozvíte se, že pandemie eboli v Česku nehrozí. Uklidníme vás v dalších zprávách. Nemocnice Bulovka dnes přijme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým. A jaká jsou omezení na dálnici D10? I to se dozvíte, když dál budete poslouchat a do té doby i muzika, kterou jsme pro vás namíchali. Valdemar Matuška, Michael Jackson, Darina Rolincová nebo třeba právě teď Petr Kolář.
3: Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
3: Pandemie eboli v Česku nehrozí. Nemocnice Bulovka dnes přijme amerického lékaře, který mohl být v kontaktu s nakaženým. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra čekáme oblačno a teploty přes 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Hezké odpoledne. Rozšíření eboli v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
4: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. A opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
3: Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
3: V Praze 4 se otevřela nová budova mateřské školy Aloise Klara pro děti se speciálními potřebami. Od září v ní budou fungovat dvě třídy pro děti s komunikačními či zrakovým postižením a dvě pro děti s autismem. Praha nechala budovu postavit za 120 milionů korun. Školka doteď využívala dvě vzdálená pracoviště. O sjednocené prostory usilovala dlouhodobě, vysvětluje ředitelka Věra Kovaříková.
6: Ty prostory nebyly zcela vyhovující současným pedagogickým a hygienickým normám, takže z toho důvodu jsme usilovali o stavbu nové budovy, což se teda po 13 letech splnilo. Sport.
3: Házenkářky pražské Slávie můžou získat český titul. První zápas finálové série na dvě vítězství triumfovaly na hřišti Lázní Kinžvart o dvě branky. A dnes je čeká druhý, tentokrát domácí duel. Utkání začne v hale v Edenu v 19:30. Pokud domácí svěřenkyně kouče Daniela Čurdy opět vyhrají, získají zlato. V opačném případě rozhodne o šampionkách sobotní třetí souboj na západě Čech.
2: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Během dne se budou jen výjimečně tvořit přehánky a naměříme až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy komplikace za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru havarovalo osobní auto, projíždí se jen jedním pruhem a kolona je z 18. kilometru asi na 25 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je silný provoz před Prahou. Pomalu se jede od Rudné až na Pražský okruh a zdržení je asi 20 minut. A na silnici 3 mezi Prahou a Českými Budějovicemi jsou komplikace u Votic. Překáží tam nehoda dvou osobních aut a kolony v obou směrech mají 3 kilometry. Zdržení vždy asi na 20 minut. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokračuje Patrik Rozehnal a středočeské odpoledne.
7: S muzikou pokračujeme a s informacemi. Středočeské odpoledne.
8: Tušíte, kde je geometrický střed Česka? Prozradí nám to Martin Písařík v naší nové rubrice Stále ještě nové, co v učebnicích nebylo. Prozradíme, jak bude Karlín brzy nově chráněn proti případné povodni, co tu vzniká nového. A o počasí se rozpovídá už za pár minut Michal Žák. Ať víte, jak se obléknout.
7: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Peter Kent v našem odpolední vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a Michal je zase připravený. Žák už za malou chvíli s předpovědí počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A tak propojení té vysílací redakce s meteorologickou v České televizi. Navázáno už je slyšet. Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne přeju.
0: Jaké je a jaké jsou teploty?
2: Tak to odpoledne je spíše takové oblačné, převažuje tedy oblačné, někde i skoro zatažené nebe. Taky se na některých místech vyskytují přehánky, ale jsou jenom slabé intenzity. A i přes tu velkou oblačnost máme teplo. Teploty se totiž venku pohybují nejčastěji mezi 19 a 23 nebo téměř i 24 stupni Celsia.
0: Ano, je to takový ten nepoměr toho, co člověk vidí a co čeká na těle. A je to pravda.
2: Ano, ano.
0: Jak to bude v noci a nad ránem?
2: Tak počítáme s tím, že noc bude už většinou oblačná až polojasná, k ránu i skoro jasná. Zprvu ještě ojediněle s možností přeháněk a teploty do rána klesnou na 11 až 8 stupňů.
0: Kam vystoupí pak přes den?
2: Tak zítra vystoupí na 20 až 23 stupňů. No a na nebi bude polojasno až oblačno. Výjimečně se v průběhu dne objeví přehánky. Ráno a večer čekejme i skoro jasné nebe. No a vítr slabý, přes den přechodně mírný od severu až severozápadu.
0: Co řeknete o pátku, Michale?
2: Pátek bude slunečný a teplý. Bude tedy jasno až polojasno, možná přechodně odpoledne oblačno. Každopádně bez přeháněk, minima opět mezi 11 a 8 a maxima mezi 22 a letními 25 stupni.
0: A jaké plány si můžeme dělat na víkend?
2: Tak můžeme si dělat plány na letní počasí, bude slunečno a teplo, letní teploty 25 až 28, to budou sobotní maxima, 26 až 29, to budou nedělní. Tam snad v průběhu nedělního odpoledne by se na severu mohlo objevit přechodně více oblaků, ale pravděpodobnost výskytu přehánky i tak je jen minimální.
0: Slibuje, předpovídá tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy Michal Žák. Ať se daří a moc děkuju.
2: Vám taky hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Ale sledujeme i dění v Praze a víme, že novou podzemní retenční nádrž staví pražský magistrát v Karlíně. Jde o druhé takové zařízení, které má chránit tuto lokalitu před povodněmi. Za chvíli vám proto řekneme víc. Teď buď

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

0: Stále máte naladěný Český rozhlas Střední Čechy a jsme rádi, že posloucháte. Navíc vás zveme i k návštěvě našich studií o tomto víkendu, už dobře to víte. Připomínám tedy festival Prague House Open. No a pozor, hlavní město staví také další část protipovodňové ochrany. Dělníci budují v Karlíně druhou podzemní retenční nádrž, která umožní při přívalových deštích regulovat průtoky v kanalizaci. Mají tak chránit před zaplavením a minimalizovat dopady na okolní městské části. Stát bude přes 360 milionů korun a hotová má být v dubnu 2028.
1: To, co ta retenční nádrž bude zabírat, tak je to zhruba polovina fotbalového hřiště a pokud byste si představili pětipodlažní dům, který se zakopá celý podzem, tak to je přesně ta retenční nádrž, která tady bude vybudována.
2: Popisuje ředitel investic liniových staveb Pražské vodohospodářské společnosti Filip Schovánek připravovanou retenční nádrž na Rohanském nábřeží v Karlíně. Projekt má podle něj posílit ochranu města před povodněmi, zvýšit kapacitu stokové sítě a omezit znečištění Vltavy při větších deštích.
1: V současné době vlastně budujeme retenční nádrž. Jich je to vlastně zrcadlo, naprostá kopie retenční nádrže Sever, která byla ukončena výstavba v roce 2023 v polovině. Objem té nádrže, kterou budujeme nyní, je 6000 kubických metrů.
2: První retenční nádrž při posledních povodních v roce 2024 zachytila zhruba 35 000 kubíků znečištěné odpadní vody, která by jinak odtekla do řeky, říká Martin Pikal, zástupce vedoucího vodohospodářského oddělení společnosti Sterplan, která projekt připravila.
3: Ty nadlimitní vody, které vlastně by potom pokračovaly dál do té Vltavy, retenují a postup potom, když vlastně odpadne ta dešťová událost a ty průtoky, tak se postupně vyčerpávají zpátky do stoky a jsou čištěny na čistění odpadních vod.
2: V protipovodňových opatřeních chce hlavní město podle náměstka primátora Michala Hrozy z TOP 09 pokračovat a připravuje například zkapacitnění přečerpávací stanice na Rokytce v Libni.
4: V tom roce 2002 tak jako na Rokytce odolala ty protipovodňová vrata, ale nebyla tam dostatečná kapacita na převádění vody z Rokytky a to území zaplavila voda z Rokytky a tam se teď bylo schváleno a pracujeme na tom, aby jsme zdvojnásobili kapacitu té čerpací stanice na Rokytce.
2: Po dokončení druhé retenční nádrže v Karlíně za více než 361 milionů korun by mělo jít o největší protipovodňový systém v celém hlavním městě. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Nezapomeňte, že informace o tom, co se děje v našem kraji, najdete i na webu střednichechy.rozhlas.cz a za chvíli ve vysílání zamíříme do geometrického středu Česka. Kde ho hledat, poví v rubrice Co v učebnicích nebylo, náš nový kolega Martin Písařík.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
2: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
1: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: klasický hit ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a teď jedna pravidelná rubrika Nová, co v učebnicích nebylo a Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: A najdete to a je to na stránkách střednichechy.rozhlas.cz. To kdybyste se k rubrice chtěli vrátit, jinak pravidelně v tomto čase. Za chvíli, za čtvrt hodiny už další zprávy a informace o tom, že vláda 8. června rozhodne o složení delegace na summitu NATO. A Praha zřejmě bude mít nový územní plán. My budeme mít pravidelný pořad ve vysílání po 16. hodině Humoriádu dnes s Kateřinou Macháčkovou a s Patrikem Rozehnalem. Těšte se, bavte se s námi a užívejte dál vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Yeah!

že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda 8. června rozhodne o složení delegace na summit NATO. Praha zřejmě bude mít nový územní plán, schválili ho radní. Zítra bude oblačno a ojediněle zaprší. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkné odpoledne. O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 8. června. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel. To ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat taky o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ty podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní.
2: Ano, máme nějaké představy, jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%, to nejsem schopen říct. V minulosti jsme se nikdy nedostali na ty 2%, minulý rok to taky nebyly 2%, protože ministerstvo obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla.
0: Praha by mohla mít nový územní plán, odsouhlasili ho radní města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o tom měli hlasovat na konci května. Takzvaný metropolitní plán je v přípravě od roku 2012. Nahradit by měl dokument z roku 1999. Nový plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Je klíčovým dokumentem, který určuje, kde, kdy a v jakém rozsahu se smí v Praze stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
3: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Zápas začne za necelých 20 minut a národní tým v něm bude plnit roli favorita, a to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
4: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepodcení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je silný provoz před Prahou. Pomalu se jede od Rudné až na Pražský okruh. Zdržení je na 20 minut. Na silnici 16 z Mělníka do Slaného před nájezdem na silnici 7 je nehoda a kolona asi na 15 minut. A v Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích. Na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou kolony jsou od Spořilovské i z Černého mostu směr Lanový most. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
3: Ano, Kateřina Macháčková, vítám, zdravím,
2: ano, to je
3: krásné odpoledne.
2: Když děláme docházku, ale je to tak?
3: Ano.
2: Můžeme začít všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
3: Ano, humor, Ježíši Kriste, to zavazuje.
2: Jo.
3: Nejlepší je bezprostřední humor.
2: Bezprostřední humor.
3: Ano.
2: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
3: Ano.
1: Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl?
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jak si nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovny, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je kukrku.
3: To je divadelní kukátko na řemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky. Nadávky vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: Suchem, věda pánská, věda dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský. Prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro. Ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha. Myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě. Tak sedmý patro vpravo. Děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sžánu.
3: To nemuselo být.
2: Ale, muselo.
3: Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, z těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty menší, typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, bážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mu bylo 22. Když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On jako, teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam aha, nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře. se seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako, proč to?
1: No,
0: aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut. Jo,
1: nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Jo? Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba X-tá repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne,
0: na tu...
1: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli někteří jako Otto Markariček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: dopis.
1: Ano, nebo jsme tam měli na vrátnici. Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, ne, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou trému a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo Humor mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad, teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 humor mezera a nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás v Borozerovi.
1: Taky.
2: A děkujeme.
3: Paní Macháčkou podpořit ve vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
3: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
3: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
3: A souhlasím, skvělý výběr. Prosím bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
6: Aha.
5: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
6: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivej?
5: No ano, taky se stávají takové případy.
6: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
6: Ano.
5: Pán se patřičně setne.
6: Jo.
5: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
6: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva,
5: jo,
6: tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
5: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
6: ano,
5: koho pustit dovnitř.
6: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci.
6: Jo.
5: Poznáte podle toho, že...
6: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
6: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
5: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
6: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
6: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
7: Bonsoir,
6: to je Francouz.
5: No,
6: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, messie, foj, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
5: A co když přijde s dámou?
6: Tak nastavím dvě.
5: No, tak, tak dál.
6: Ano.
7: Good evening.
6: Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: Angličan,
6: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
5: No.
6: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
6: A je, znám.
5: A?
6: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
5: No, prosím.
6: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
6: Ja, ja, kiss dich hart. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
6: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslovák?
6: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
5: No jo, ale co když přijde takhle? Marastovina Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
6: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
5: Výborně, dál.
6: Ano.
5: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
6: Poženu svinským krokem.
5: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
6: Jo, už. V tom případě, pardon.
5: Ne.
6: A kdybyste chtěl, tak...
5: Ne, já to nechám úplně na vás.
6: Výborně, tak jsem přijatý.
5: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
6: Aha.
5: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
6: Ano.
5: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
6: Ano, pan vedoucí, ještě, jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím propitným, jako, jo, jako co vyšacuju,
5: jo,
6: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
5: Výborně, pane Hlustvý Sihák, jste přijat.
6: Děkuju, ocivě, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového? Mahlačka.
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak,
1: ano.
2: No. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, no, takže, jak si ty, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčném baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo báčí.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě, jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa. Ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně. A za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme byli autobusem do nějaké nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tak byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný, my jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom, my jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takovej bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece ty připy, to mají to, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebyl mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pán, to je takový jeho fór, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde.

0: začínali spolu, Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
1: Ano, já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum činky a tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
1: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
1: nevím, co jsem dělala, jako,
0: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak, nebo
1: tak asi
0: přehrával.
1: Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
1: impulzem? A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo? Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo?
0: Živelný.
1: Takže všemi směry, že jo? No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
1: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. V Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo ne?
1: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
1: No ano, ne, tak to je, ano.
0: Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako, kdo, že
1: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď už všichni počítají, ano, přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já bych si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl Bčko.
1: Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka.
3: Taky. Děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: ať se
1: daří. A ještě jeden telefon.
7: Hýba z Hulína a chtěla bych Bčko. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám
3: děkujeme
1: všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, jste to slyšeli, znělo Bčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umře?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný.
8: No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
9: No, jistě. Co je na tom k smíchu?
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad breče.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady trepíte jen tak a
9: no,
8: a nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý člověče.
8: No, a co
9: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho Satori, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Jsi na něj chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný no. Špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? No. Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Proč bych se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No co mi do vás,
9: člověče? No neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Vidíte, vy jste se splet jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se díval.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
8: No.
9: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
9: A jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo?
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby? S váma, no co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
10: No. No
9: tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
10: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. S tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
10: No dobře, tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych byl teda pes a štěk a teda nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
10: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
10: kdybych můžeme... byl kocour, zoufale mňouka je, žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: No, kocouři obyčejně nemají majeko, na to si musíte zvyknout.
10: No a kdybych třouce kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. To tak vypadá asi. Jo, čověče, no. Já jsem blázen, no. Který chodí po ulici, no. S konvem a rozdává mlíko.
10: No, vidíte. No, vidíte, a teď mi ho nedáte.
9: No, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
10: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
10: víte.
9: To tady zase člověk.
10: Člověk.
9: No. To se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
10: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak dáme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdysi říkala, ale ne třeba úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou byste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam kupodivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako jo.
1: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. Nezapomenutelné, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: polovina 80. let a pořád
3: a to byl stejný autopark.
1: Pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No ale možná příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná.
3: Ale
1: souhlasím.
3: Ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den,
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Vzpomínky. Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolk.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, po druhé. Volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No, polívka vřete, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, no. Jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: To jíte, člověče, počkejte. Co je vám? Sedněte si.
6: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
8: No.
6: Lékař, doktor, rychle, je tady lékař někde, doktory.
7: Doktor Říha.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: Žaludku.
6: Žaludku, aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím
6: pěkně. Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
6: To nevím, zase já,
7: pane. Tak se zeptejte, každá minuta, jeho těho vám zobák na
6: roce. Nezvěďte na mě, že už asi nenechám nadávat o doktora, kuji vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapce.
6: No, kapce. Tak, pane doktore.
7: Doktor, já prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Tak mu je vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko.
9: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co musíte s tím něco udělat, jste doktor.
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko,
6: nebo co? Nebyl, to musíte věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A vy jste mu nedal vitamin C, vy nelido.
6: Vitamin C bych mu dal, celaskom bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celasko.
6: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do ksoví,
6: jo, jo, jo, to už potřebuji delší dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore, prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty, podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu, víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím, tak já vám to napíšu, podívejte se, tady třikrát, šestkrát, osmkrát celaskon, děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochlejte se. Děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost.

0: 7 mina nu huvit sa skol. Det som det ser på en doktor i jag som zvikla i
1: skol. Humoriáda.
2: Jsme na konci. Kateřina, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
2: Výborně.
3: S mými posluchači, s vámi.
2: Je to tak. Já, tak si dejte celá skonať, udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych jí ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Praha 5 opravuje budovu pro základní školu v ulici U Santošky. Zítra bude oblačno a až 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy, říká Vojtěch.
3: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měl jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
1: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál pro podobné případy. 6 interaktivních tabulí pro vznikající základní školu v ulici U Santošky pořídí Praha 5. Radnice za ně zaplatí téměř 500 000 korun. Plánuje koupit také nábytek a další vybavení do 6 budoucích tříd. Dělníci momentálně v budově upravují záchody a připravují pokládku na nových podlah. První žáci mají do školy nastoupit v září, říká starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
4: Objekt zatím slouží soukromé vysoké škole. Kvůli nedostatku míst v lavicích pro děti školou povinné, smíchovská radnice už loni řekla, že si budovu bude přebírat právě pro účely základního vzdělávání.
1: Umělci z Nového Zélandu, Argentiny, Austrálie a Rumunska potvrdili účast na červnovém metalovém sympóziu v Mladé Boleslavi. Umělečtí kováři společně s těmi českými budou už po 13. v areálu střední průmyslové školy tvořit kovové předměty, postavy a modely strojů nebo domů. Některá nově vytvořená díla pak ozdobí vybrané části města. Akce začne 8. června.
5: Rumunská umělkyně Christina Dinu bude vytvářet bojového vlka starých dáků. Tomás Šineli z Argentiny pak vytvoří monumentálního draka. Vyrobená díla mohou kromě města lemovat i 7 kilometrů dlouhou naučnou stezku ve městě nazvanou Metalová cesta. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté hrají další zápas skupiny na mistrovství světa. Tentokrát proti Italům. Měli by být jasnými favority. Po první třetině je zatím stav utkání ale 0-0.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno. Ojedinělé se mohou objevit přehánky a teploty znovu překonají 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je silný provoz před Prahou. Pomalu se jede od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení je asi půl hodiny. V Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích. Na Jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. Kolony jsou od Spořilovské i z Černého mostu. Je to vždy na 20 minut. Český rozhlas v Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Teď Den v kraji s Patrikem Rozehnalem.
6: Pokračujeme.
2: Den v kraji.
6: Je to tak, uslyšíte příběh jedné 14-leté cyklistky. Zajímá nás také, jak to bude vypadat na dalším ročníku mezinárodní výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem. A hlavně by to mělo zajímat třeba i včelaře, rybáře a ti, co mají rádi přírodu. Jak je to s ovocem a jak se mu daří a jak zasáhly nedávné mrazy, i o tom bude řeč už za malou chvíli. Poslouchejte tuto hodinu a dozvíte se víc.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: A vzhůru k tomu, co stojí určitě taky za zmínku a co by vás dnes jako informace neměly minout, co se týká našeho dne v kraji. Žofie Nováčková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pěkné odpoledne. Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Středočeský kraj vybral firmu na stavbu nového silničního mostu nad železnicí u Roztoklad na Kolínsku. Práce za 127 milionů korun provede pardubická společnost Chládek a Tintěra. Demolice staré konstrukce by měla začít letos na podzim. Pěstitelům ovoce v Česku způsobili nedávné mrazy škody za zhruba 1,5 miliardy korun. Poškodili květy jabloní, třešní, meruněk a dalších stromů. Řekli to dnes na Mělnicku představitelé Ovocnářské unie a ministerstva zemědělství. Podrobnosti přidáme za chvíli. Novou podzemní retenční nádrž staví pražský magistrát v Karlíně. Jde o druhé takové zařízení, které má chránit tuto lokalitu před povodněmi. Více ve vysílání v této hodině. Na výstavišti v Lysé nad Labem zítra začíná další ročník mezinárodní výstavy Natura Viva, která je zaměřená na myslivost, rybářství, včelářství a pobyt v přírodě. Podrobnosti uslyšíte také v této hodině. A ještě sport. Házenkářky pražské Slávie můžou získat český titul. První zápas finálové série na dvě vítězství triumfovali na hřišti lázní Kinžvart o dvě branky. A dnes je čeká druhý, tentokrát domácí duel. Utkání začne v hale v Edenu v 7:30, v 7:30.
0: Děkuju a pokračujeme dál.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
0: Téma už jste slyšeli. Pěstitelům ovoce v Česku způsobili nedávné mrazy škody za zhruba 1,5 miliardy korun. Poškodili květy jabloní a dalších stromů. Řekl to na Mělnicku představitelé Ovocnářské unie. A my se tomu budeme věnovat s naším redaktorem Radkem Duchoněm už za pár minut. Do té doby muzika. Třeba František Nedvěd, Jsem jenom chlap. Tohle je Den v kraji.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy Den v kraji a už máme vyčíslenou i škodu za mrazy, tedy u ovocnářů 1,5 miliardy korun. Květy ovocných stromů to prostě odnesly, takže zdali budou jablka, broskve nebo meruňky či jahody, i o tom budeme mluvit. Podrobnosti představil v Damině vsi na Mělnicku minister zemědělství Martin Šebestián za SPD a předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. A byl u toho i náš reportér Českého rozhlasu Střední Čechy Radek Duchoň. Tak přeju hezký den, Radku.
1: Hezký den, já jsem stále na místě. Předseda ovocnářské unie Martin Ludvík sečetl se zemědělci škody a zatím jde o jakýsi odhad. Nicméně z čísel vyplývá, že ta úroda bude asi o 51% oproti pětiletému průměru nižší. Předpokládají, že letos sklidí až 70 tisíc tun ovoce, což je asi polovina oproti průměru. Když to spočítali, tak jim vychází škoda právě 1 až 1,5 miliardy korun. Když bychom se zaměřili jen na jablka, odhadují pěstitelé letošní sklizeň asi 50 tisíc tun, to je o 54% méně. Obecně jsou tedy největší škody ve středních a východních Čechách, dále na Znojemsku, Břeclavsku nebo u Brna nebo na Šumpersku. Tam navíc pěstitele postihlo krupobytí, cena ovoce by se tak prý neměla měnit, a to hlavně kvůli konkurenci ze zahraničí. Pěstitelé jahod pak mluví o nárůstu ceny o 5 až 10%.
0: Ovocnáře bude určitě zajímat, jestli jim pomůže nějak stát.
1: Podle ovocnářské unie nežádají zemědělci stát o pomoc, protože jsou velké škody také třeba v Maďarsku nebo v Polsku, na Slovensku nebo na Balkáně, tak ministr životního prostředí Martin Šebestián za hnutí SPD už dneska řekl, že požádal o pomoc Evropskou komisi. A ještě připomenu, že velké škody byly kvůli mrazu v Česku v roce 2024 a ty letošní budou v tom nejčernějším scénáři podobné.
0: Už jsme zmínili, že největší škody mají středočeští ovocnáři. U kterých pěstitelů konkrétně si zjišťoval škody ty a co říkali?
1: Já jsem byl třeba u pěstitelů jahod v jahodárně v Kunraticích v Praze. Tam mi majitel firmy Michal Jakoubek řekl, že celkové ztráty bude mít okolo 20%. Pak jsem byl na farmě ve Vraňanech na Mělnicku a tam měli minulý rok sklizeň kolem 450 tun jahod. Letos může být nižší až o 100 tun. To mi řekl spolumajitel farmy Milan Hanč a u jahod tam mráz poničil letos asi 30% květů. No a dneska mi agronom z firmy SAT na Mělnicku Pavel Kašpárek řekl, že sklidí pouze 20% třešní a 40% višní a u hrušek mráz poničil polovinu úrody. Ta čísla jsou podle něj tedy obrovská.
0: Úroda ovoce tedy letos bude oproti pětiletému průměru kvůli nedávným mrazům zhruba poloviční, jak jste slyšeli. Mluvili jsme o tom s naším reportérem Radkem Duchoněm. Děkuju a hezký klidný zbytek dne přeju.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.
0: Zavítáme i do Prahy slovem. Novou podzemní retenční nádrž totiž staví pražský magistrát v Karlíně. Jde o druhé takové zařízení, které má chránit tuto lokalitu před povodněmi. Tak prozradíme podrobnosti, ale vy ještě nám vydržte. Vracíme se za muzikou. Teď to rozjede skupina ABBA.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Herečka Zuzana Kajnarová nás přijde pozvat do Smilovic na Rakovnicku. Nejen, že tam s manželem mají chalupu, ale z ruiny starého mlýna vybudovali romantický penzion a obnovili u něj i původní rybník.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Jestli chcete s námi také prožít část třeba vysílacího dne, i to máte možnost provést, když o víkendu se zastavíte samozřejmě také v rámci Prague Open House na akci, která zve do nejrůznějších budov i sem do té karlínské budovy, kde sídlí Český rozhlas Střední Čechy v sobotu i v neděli o tomto víkendu. A když už jsme u Karlína, tak hlavní město právě tady staví i protipovodňovou ochranu. Dělníci budují v Karlíně druhou podzemní retenční nádrž, která umožní při přívalových deštích regulovat průtoky v kanalizaci. Mají také chránit před zaplavením a minimalizovat dopady na okolní městské části. Stát to všechno bude přes 360 milionů korun a hotová by tato ochrana měla být v dubnu 2028.
1: To, co ta retenční nádrž bude zabírat, tak je to zhruba polovina fotbalového hřiště.
2: Popisuje ředitel investic liniových staveb Pražské vodohospodářské společnosti Filip Schovánek připravovanou retenční nádrž na Rohanském nábřeží v Karlíně. Projekt má podle něj posílit ochranu města před povodněmi, zvýšit kapacitu stokové sítě a omezit znečištění Vltavy při větších deštích.
1: V současné době vlastně budujeme retenční nádrž. Jich je to vlastně zrcadlo, naprostá kopie retenční nádrže Sever, která byla ukončena výstavba v roce 2023 v polovině. Objem té nádrže, kterou budujeme nyní, je 6000 kubických metrů.
2: První retenční nádrž při posledních povodních v roce 2024 zachytila zhruba 35 000 kubíků znečištěné odpadní vody, která by jinak odtekla do řeky, říká Martin Pikal, zástupce vedoucího vodohospodářského oddělení společnosti Sterplan, která projekt připravila.
3: Ty nadlimitní vody, které vlastně by potom pokračovaly dál do té Vltavy, retenují a potom, když vlastně odpadne ta dešťová událost a ty průtoky, tak se postupně vyčerpávají zpátky do stoky a jsou čištěny na čistění odpadních vod.
2: V protipovodňových opatřeních chce hlavní město podle náměstka primátora Michala Hrozy z TOP 09 pokračovat a připravuje například zkapacitnění přečerpávací stanice na Rokytce v Libni.
4: V tom roce 2002 tak jako na Rokytce odolala ty protipovodňová vrata, ale nebyla tam dostatečná kapacita na převádění vody z Rokytky a to území zaplavila voda z Rokytky.
2: Dokončení druhé retenční nádrže v Karlíně za více než 361 milionů korun by mělo jít o největší protipovodňový systém v celém hlavním městě. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: A ještě doplním také další informace, které se v našem kraji dějí a chystají. Na výstavišti v Lysé nad Labem zítra začíná další ročník mezinárodní výstavy Natura Viva, která je zaměřena na myslivost, rybářství, včelařství a taky pobyt v přírodě. Určitě patří k těm nejvyhledávanějším akcím svého druhu. Proto budeme volat i manažerce výstavy Pavle Ličkové, abychom se dozvěděli další podrobnosti. To už za chvíli.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Pokud včelaříte, rybaříte, věnujete se myslivosti nebo vůbec se rádi pohybujete v přírodě, určitě byste u Zítřka měli zavítat na mezinárodní výstavu Natura Viva, která se bude konat v Lysé nad Labem. A co všechno tam bude k vidění, to teď probereme s manažerkou výstavy Pavlou Ličkovou a dozvíme se tedy podrobnosti. Tak vítejte v našem vysílání, zdravím.
1: Krásný den, výstaviště v Lysé.
0: Kdy přesně ta výstava začíná a co bude na výstavišti v Lysé k vidění?
1: Od zítřka od 9 hodin začínáme, v 10 hodin proběhne slavnostní zahájení a výstava trvá až do neděle, končí v 16 hodin, jinak denně od 9 do 17 hodin. No a k vidění toho bude hodně, jak jste už zmínil, já bych to shrnula, že to je opravdu výstava pro milovníky přírody, protože je tu od optiky, dalekohledu, potřeby pro včelaře, rybáře, potřeby pro lov, kynologii, je toho opravdu hodně a samozřejmě pestrý doprovodný program. Máme dvě pódia, jedno zábavné, jedno odborné, takže určitě pro celou rodinu.
0: Co se na těch pódiích, které bude například jít, ať nalákáme, budou nějaké praktické ukázky nebo něco k vidění speciálního?
1: Ano, máme kulinářskou show s Markétou Hrubešovou, budou tam vystupovat vábiči, dámy české myslivosti, kynologové. Máme tam v pátek program pro děti, kde bude živý jezevec a samozřejmě veškeré ukázky lovecké optiky, novinek. Jsou tam i různé přednášky třeba o srnčatech, to, co je aktuální teď právě v myslivosti.
0: No, pokud ještě někdo z našich posluchačů na výstavišti nebyl, poradíte mu, je lepší přijet autem nebo hromadnou dopravou?
1: Tak samozřejmě je to jedna z našich největších výstav. My jsme na to připraveni. Je tady hned vedle výstaviště velké parkoviště, velkokapacitní, ale jsme také blízko, opravdu 5 minut od vlakového nádraží. Takže kdo může a chce si dát něco dobrého k pití, k jídlu a nechce zrovna se trápit s parkováním, tak určitě České dráhy.
0: Natura Viva začíná zítra v 9, oficiální zahájení v 10 a končíme přesně kdy?
1: V neděli v 16 hodin.
0: Říká v tuhle chvíli Pavla Ličková, manažerka výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem. Děkuju moc a ať se daří, ať se všechno povede.
1: Díky moc a těšíme se na každého z vás.
2: Den v kraji.
0: No a jdeme dál. Od malička kolínskou závodnici Nelu Drábkovou učarovala cyklistika a ve 14 letech sní třeba o Tour de France. Uslyšíte o ní v dnešním příběhu, ale ještě předtím uslyšíte i muziku. Víťa Vávra, Dívka Gloria, skupina Jelen někde kolem a to všechno v rámci vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Jsme rádi, že posloucháte, prožili jsme s vámi den v kraji a víme, co se stalo, tak si to v téhle hodině vždycky pěkně shrneme. A vy poslouchejte dál. Hezký poslech.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: dát.
1: Někde kolem Okole bude taky o Kolínu taky řeč. Kolínská cyklistka Nela Drábková. Jí 14 let už ale patří k velkým nadějím, řekl bych. Ať už na silnici, horském kole nebo při cyklokrosu. Dokonce sní o mistrovství Evropy nebo třeba i o Tour de France. Její předností je všestrannost.
2: Je to neskutečně univerzální závodnice, která si poradí s horskýma kolama, se silniční cyklistikou i s cyklokrosem a povahou bych řekl, že je trošku kluk, což jde k duhu, protože díky tomu se s ní jako super pracuje a hlavně ten její závodní projev je prostě neskutečný.
3: Představil mladou nadějnou závodnici trenér Martin Řehák. Sama Nela Drábková říká, co jí právě k cyklistice přivedlo.
4: Mě na té cyklistice celkově strašně baví to, jak se musím do toho cíle dostat jako první, musím se tam probojovat, musím do toho dát prostě tu energii, to úsilí. Hrozně to bolí, ale pak z toho mám vlastně ještě dvakrát větší tu radost, když to prostě bolí a pak se to povede a je z toho třeba to vítězství. A i když to není vítězství, tak mě strašně baví celkově ten závod, jak to probíhá, jak se člověk musí dostat dopředu, pak třeba ztratí, protože už nemůže nebo spadne. Prostě mě to strašně baví.
3: Stále ještě 14-letou závodnici reprezentující kolínskou cyklistiku nejprve uchvátila horská kola. V současné době se věnuje také cyklokrosu, ale nejvíc si aktuálně oblíbila silnici.
4: Ale rozhodně to není tak, že bych se chtěla upínat jenom na ní. Mě baví všechno, ale asi možná někdy díl bych se asi věnovala nejradši té silnici.
3: Říká, že v jejím věku není problém kombinovat tři cyklistické disciplíny.
4: Já bych řekla, že to je hlavně o tom závodníkovi, ale už si to člověk, která musí trochu rozmýšlet, nemůže jezdit jakoby všude. Ale řekla bych, že zatím tady v Čechách to jako nějak jde a já to zatím nějak zvládám. A až to nepůjde zvládat, tak to budu muset nějak omezit. Ale zatím to jde, takže to zatím dělám.
3: Přes svůj mladý věk už má čím se pochlubit. Možná životní byl pro ní po té sportovní stránce rok 2025. Ten největší úspěch slavila na mistrovství Evropy cyklokrosařů.
4: Tam se mi povedlo druhé místo, což bylo upřímně úplně nečekaný. To bych řekla, že se mi povedlo. Pak bych řekla, že i mistrovství republiky v silničce, prostě hromadný závod, tak ten se mi taky dost povedl. Tam jsem se cítila upřímně jeden z nejlíp závodů, jak jsem se mohla jako cítit. Prostě jsem se cítila strašně dobře. Pak se mi určitě povedl i horským. Tohle bych asi vyzdvihla jako tři největší úspěchy, který se mi povedly za tu minulou sezónu.
3: Nejvíci, jak už zmínila, fascinuje silniční cyklistika. Má v ní také velký vzor. A pochopitelně sny.
4: Upřímně mu velký vzor je Pauline Ferrand-Prévot, protože za prvý mu dělá i horský, i silniční. Vyhrála několik věcí, které bych já taky chtěla někdy vyhrát. A mistrovství světa, Tour de France, mezi ty jako menší sny, tak patří třeba mistrovství Evropy, mi přijde. To je takový víc realističtější.
2: Cíle, které se Nelinka dává, jsou určitě reální. Je potřeba k ním jenom tu cestu nastavit s nějakým dlouhodobějším výhledem, to znamená adekvátně se věnovat škole, aby se vytvořila podmínky pro to, aby mohla trénovat, aby mohla odjíždět na závody. A Nelče má výhodu ve skvělém sociálním zázemí doma, má skvělou rodinu, která ji v tom podporuje. A to si myslím, že jsou takový ty hlavní předpoklady. Pak samozřejmě udržet si zdraví, což není úplně v rukách vždycky plně všech nás a věřím, že bude mít dostatek štěstí na to, aby se jí to povedlo.
3: Navázal kouč Martin Řehák. Největším vrcholem letošního roku bude prý pro Nelu Drábkovou start na mistrovství Evropy horských kol. Z Kolína Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: ve středních Čechách.
1: Ptali jsme se totiž Michala Žáka, meteorologa České televize. Jak to bude v noci a nad ránem?
2: Tak počítáme s tím, že noc bude už většinou oblačná až polojasná, k ránu i skoro jasná. Zprvu ještě ojediněle s možností přeháněk a teploty do rána klesnou na 11 až 8 stupňů.
1: Kam vystoupí pak přes den?
2: Tak zítra vystoupí na 20 až 23 stupňů, no a na nebi bude polojasno až oblačno, výjimečně se v průběhu dne objeví přehánky. Ráno a večer čekejme i skoro jasné nebe. No a vítr slabý, přes den přechodně mírný od severu.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: A protože s vámi žijeme a zveme vás i na den svým způsobem otevřených dveří v rámci tedy akce, která je nazvána Open House Praha, tak se s námi můžete potkat i 23. a 24. května o tomto víkendu právě v budově Českého rozhlasu, kde vám ukážeme legendární studio A, kde se natáčení rozhlasové hry, odkud se vysílá a kde třeba kdysi byla pivnice nebo vinárna. To všechno můžete projít mezi 10. a 18. hodinou o víkendu tady u nás. A jinak ve vysílání za malou chvíli také další zprávy. Dozvíte se, že Spolan Neratovice nabízí k pronájmu některé nevyužité prostory továrny a ještě odpolední část našeho vysílání vás čeká i té v příští vysílací hodině. I tou vás rád provede Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Většina škol v Česku omezuje používání mobilních telefonů, vyplývá to z šetření ministerstva školství. Spolana Neratovice nabízí k pronájmu některé nevyužité prostory továrny. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty přes 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést. Většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
3: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
1: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo ministerstvo školství školám v únoru. Neratovická spolana dokončuje stavbu nového provozu na výrobu kyseliny sírové. Linka by měla začít fungovat do konce letošního roku. Zabere asi 1/10 celého areálu. Pro zbytek hledá firma nové nájemce. Pokračuje manažerka marketingu spolany Martina Lehká.
4: Pro část chemického areálu spolany, ve kterém byla výroba utlumena, nyní hledáme nové využití tak, abychom co nejvíce využili jeho potenciál. Naší snahou je areál opět oživit a vytvořit tak pracovní místa, což pozitivně ovlivní ekonomiku celého regionu.
1: Firma utlumila výrobu některých látek loni. Důvodem byly dlouhodobé ztráty v hospodaření podniku a nízká poptávka po produktech. V pražském Rudolfínu dnes vystoupí kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan. Letošní rezidenční umělkyně festivalu Pražské jaro se v jeho programu představí hned 4x. Co nabídne její první koncert, přiblížil umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
5: Vystoupí s klavíristou francouzským Bertrandem Chamayou, s tím provede písňový cyklus písně Nebe a země Oliviera Messiena a také novou skladbu, poměrně novou v české premiéře od Johna Zorna, což je americký skladatel, jazzman a performer na hranici žánrů. Tahle skladba jí napřed připadala téměř nespívatelná. Ona sama říká, že je velmi zvyklá na náročné současné skladby a nakonec jí přirostla k srdci a, jak říká, změnila život. Sport.
1: Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Itálií po druhé třetině 0-1. Italové prohráli na šampionátu všechny tři předchozí skupinové zápasy s celkovým skóre 1 vstřelený ku 14 obdrženým gólům. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Během dne se budou jen výjimečně tvořit přehánky. Naměříme 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Zpomaluje se u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru a asi 15 minut se jede pomalu na Pražský okruh k Ořechu. V Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích. Na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před průmyslovou kolony jsou od Spořilovské i z Černého mostu. Je to vždy asi na 20 minut. Pomalu se pak po jižní spojce jede i směr Smíchov před Barandovským mostem od sjezdu na Krč do Vídeňské, je to asi na 10 minut. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Naše vysílání pokračuje s Patrikem Rozehnalem.
6: Vítejte a poslouchejte. Dozvíte se třeba o jedné zajímavé knížce o kriminálnici a vydáme se třeba i za mříže a taky hlavně na křest téhle knížky. A taky budeme mluvit o defibrilátorech, jak fungují a taky o tom, že 4 nové přístroje teď nakoupila třeba Praha 3. Podrobnosti v této hodině a kromě toho spousta dobré muziky, písničky, které si rádi zaspíváte, které znáte. Hana Zagrová, Pavel Labera, anebo Tony Orlando a on právě teď na začátku.

0: Jsme rádi, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy i v téhle chvíli a muziku střídají informace. V Praze přibývá defibrilátorů na záchranu lidského života. Nakupují je městské části a dokonce i záchranná služba. Podle jejich odhadů jich je v metropoli teď už kolem 800. Lidé najdou na veřejných místech, jako jsou sportoviště, parky nebo třeba obchodní centra. 4 nové defibrilátory teď pořídila i Praha 3.
1: Viděl jsem na cestě pána, který ležel, nebyl známky toho, že by se nějak pohyboval, tak jsem zavolal záchranku.
2: Začíná vyprávět pan Miloš z pražského Žižkova příběh, kdy v italské ulici pomáhal zachránit život neznámému muži. Použil k tomu defibrilátor z blízkého domu, na který ho upozornili operátoři stísňové linky.
1: Díky jejich instrukcím se mi podařilo defibrilátoru úspěšně použít a následně už přijela záchranka a pána se přivezla do péče.
2: V celém Česku je na veřejných místech zhruba 6,5 tisíce automatizovaných externích defibrilátorů. Nejvíce jich je podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse právě v hlavním městě.
3: Pro zjištění, kde se nachází nejbližší automatizovaný externí defibrilátor, tedy AED, je nejlepší mít nainstalovanou aplikaci Záchranka, ve které si každý může zobrazit mapu dostupných defibrilátorů v okolí. Místo, kde se AED nachází, bývá většinou označeno zelenou samolepkou nebo značkou se symbolem srdce a blesku.
2: Defibrilátory jsou ve vybraných domech, na sportovištích, nákupních centrech a dalších místech, jak potvrzuje starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé v atriu na Žižkově, v našem ošetřovatelském domově na Jarově, no a další přibyl také do sportovně a rekreačního areálu Pražačka.
2: Za 4 nové automatické defibrilátory městská část zaplatila 160 tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za mřížemi nekončí jenom vražedkyně a postavy z kriminálek. Často jsou to ženy, které celý život utíkaly před násilím, závislostmi nebo i toxickými vztahy. Nová knížka Kriminálnice bývalé ředitelky ženské věznice Gabriely Slovákové přináší 10 skutečných příběhů žen, které prošly výkonem trestu a ukazuje i to, co následovalo po návratu na svobodu. Reportáž ze křtu této knihy uslyšíte už za pár minut v našem vysílání. Teď zpátky za muzikou, třeba i s Jirkou Kornem.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.

0: To podvečerní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy je v plném proudu a muziku střídají zas informace i ty kulturní a možná nápad na to, co si zajímavého přečíst. Tušili byste, jak tenká je hranice mezi slušným člověkem a někým, kdo skončí za mřížemi? A proč ženy páchají trestnou činnost jinak než muži? Nová kniha rozhovorů Kriminálnice popisuje osudy žen z českých věznic, a to bez senzace a bez předsudků. Autorka Gabriela Slováková představila tuhle novinku na křtu v centru Prahy.
1: Tu knihu jsem napsala, protože jsem cítila, že je pořád velké nepochopení, proč někdo může pracovat s vězni.
2: Nejsou to jen příběhy zločinu. Často spíš příběhy domácího násilí, závislostí nebo vztahů, ze kterých nešlo uniknout. Právě o nich vypráví nová kniha Kriminálnice bývalé ředitelky věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriely Slovákové.
3: Ženy většinou se říká, že ty kriminogenní faktory neboli důvody, proč páchají trestnou činnost, tak je i výzkumem podloženo, jsou jiné. Většinou toxické vztahy, náročný partner, násilí v rodině, nedostatečné sebevědomí, sklon k závislostem, ale rozhodně ženy nemají takovou tu tendenci soutěživou, touhu pomoci, jsou i výjimky, ale i díky emancipaci toto procento stoupá, takže možná se dočkáme nějakého jiného poměru.
2: Podle autorky si spousta lidí představí vězení hlavně jako svět drsných kriminálníků z detektivek. Ve skutečnosti tam ale často končí lidé s mnohem obyčejnějšími a někdy až překvapivě známými životními příběhy.
3: Jsou tam obyčejní lidé, kteří páchají relativně banální trestnou činnost, za kterou dostanou třeba rok, dva výkonu trestu. Často ta činnost je méně závažná než ta, kterou páchají lidé doma, třeba na svých dětech nebo nezodpovědným životem a skrytým domácím násilím. Spousta lidí, co se chová špatně, zavřených není, takže ta hranice, kdo je a není slušný člověk, pro mě je velmi pofiderní a neznamená to, že někdo ve výkonu trestu je zatracen navždy a naopak ten, kdo není, že je slušný člověk, tak to určitě není. A já bych to stigma chtěla zbořit.
2: Na slavnostní křes knihy pozvala autorka také prezidenta republiky Petra Pavla. Krátce pak také připomněl, že každý by měl dostat v životě minimálně druhou šanci.
4: Když jsem asi v 9-10 letech podlehl kouzlu krásných kroužkových bločků v papírnictví na našem sídlišti a nemá je dostatek finančních prostředků, jsem ten bloček zcizil. Úspěšně jsem ho pronesl domů, kde jsem tak strašně trpěl výčitkama svědomí, že když přišla moje maminka z práce, tak to na mě hned poznala. Tak já jsem šel s pravdou ven, vrátil jsem to, omluvil jsem se a paní prodavačka říká, člověk v životě chyby dělá. Ty jsi to uvědomil, tak si zasloužíš, aby si za to byl nějakým způsobem odměněn, tak mi ten bloček dala.
2: Autorka knihy Gabriela Slováková je aktuálně ředitelkou probační a mediační služby. Ta pomáhá pachatelům trestných činů se začleněním zpět do společnosti a zároveň zprostředkovává také řešení mezi nimi a oběťmi. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Nezapomeňte, že spoustu tipů na výlety, na informace i na to, jak trávit volný čas, najdete na našem webu strednichechy.rozhlas.cz, web plný informací, fotografií i videí. No a za malou chvíli nás čeká ještě pár tipů, co dělat ve vašem volném čase. Můžete se třeba rozhodnout podle informací, které pro vás budeme mít.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Divoký byl s námi ve vysílání, pobyl tu s lahoutkami a teď takové ty lahoutky kulturní a volnočasové. Kam vyrazit, pokud máte volný čas?
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? V Kolíně v Městském divadle vystoupí od 7 večer legendární kapela Bratři Ebenové, známá svým nezaměnitelným hudebním stylem propojujícím folk, jazz i rock. Můžete se těšit na průřez tvorbou od kultovních alb až po novější písně, výjimečné texty Marka Ebena i osobitou atmosféru koncertu jedné z nejoriginálnějších českých kapel. V Městském divadle v Mladé Boleslavi vás čeká netradiční divadelní zážitek v podobě interaktivní reality show Z říše mrtvých. Inscenace Pokoj přináší černý humor, stand-up i bizarní soutěž s úkoly, ve kterých slavné duše bojují o definitivní klid a vymazání bez možnosti návratu. O osudu soutěžících přitom rozhoduje samotné publikum. Originální inscenaci v režii Vandy Hybnerové si nenechte ujít od 7 večer. Na výstavišti v Lysé nad Labem začíná veletrh Natura Viva. Až do neděle 24. května nabídne bohatý doprovodný program zaměřený na myslivost, přírodu a tradice. Součástí akce jsou vystoupení sokolníků, ukázky lovecké kynologie, vábení zvěře, myslivecká hudba i prezentace moderních technologií v myslivosti. Chybět nebudou ani kuchařské show a odborné přednášky. Atmosféru celého veletrhu doplní kulturní program a jedinečné zážitky pro malé i velké návštěvníky. Příjemnou zábavu vám přeje Denisa Hergeslová.
0: S přáním se přidává i Patrik Rozehnal. Připomínám, že za chvíli tu budou také další zprávy. S 19. hodinou se dozvíte, že Středočeský kraj chce postavit nový silniční most nad železniční tratí u Roztoklad na Kolínsku. Připomenout si samozřejmě můžete dnes večer třeba i po 20. hodině rozhovor s Petrem Salavou, tedy vedla ho Alex Minářová. To je nabídka z programu, která nás čeká ještě dnes večer. A o víkendu si můžete plánovat návštěvu v rámci Open House Prague, tedy i sem do vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, pokud budete chtít. Dveře vám budou otevřené v sobotu i v neděli od 10 do 18. Vezmeme vás do vysílacích studií i do těch velkých legendárního studia A nebo studia B, kde vznikají rozhlasové hry. No a my se těšíme. A teď už zase muzika.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke Svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Česko neplánuje podle ministra Vojtěcha přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. Středočeský kraj chce postavit nový silniční most nad železniční tratí u Rostoklad na Kolínsku. Zítra čekáme teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Hezký večer. Česko zatím nebude přijímat dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to žádná země ani zatím nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
3: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
2: Do Česka míří z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Večer ho přijmou lékaři v pražské nemocnici Bulovka. Příznaky nemá, o jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je ale podle ministra Vojtěcha nulové. Středočeský kraj vybral firmu na stavbu nového silničního mostu nad železnicí u Rostoklad na Kolínsku. Práce za 127 milionů korun provede pardubická společnost Chládek a Tintěra. Demolice staré konstrukce by měla začít letos na podzim. Podle středočeského radního pro silniční dopravu Josefa Pátka z ODS by měl být nový most hotový v příštím roce.
4: Nový most bude zhruba 30 metrů dlouhý, pro bezpečný pohyb chodců se počítá také s výstavbou chodníku na něm. Ještě předtím, než se stávající konstrukce zbourá, bude ale nutné postavit mostní provizorium pro pěší.
2: Hlavní město staví další část protipovodňové ochrany v pražském Karlíně. U Rohanského nábřeží dělníci budují za víc než 361 milionů korun druhou podzemní retenční nádrž s objemem 6 000 metrů krychlových. Chránit by měla okolní městské části při přívalových deštích a povodních, říká náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
5: Chrání nejenom před tak velkými povodněmi, jako byly v roce 2002 nebo 2013. Chrání nás i před přívalovými dešti a v roce 2024 tady byla pochytána ta znečištěná voda, která díky tomu mohla být přečištěna a pak teprve vypuštěna do Vltavy a nedostala se znečištěná do Vltavy. Sport.
2: Čeští hokejisté otočili na mistrovství světa zápas ve skupině proti Itálii. Po druhé třetině sice prohrávali 0-1, ve třetí části ale Itali přehráli třemi brankami a zvítězili 3-1.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Během dne se budou jen výjimečně tvořit přehánky. Naměříme 20 až 23 nad nulou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Praze je silný provoz na hlavních tazích. Dlouhé kolony jsou na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5 a také od Lochkovského tunelu vždy na 15 až 20 minut. Nehoda komplikuje provoz v Bělohorské z centra před Vypichem. Zdržení je asi 20 minut a tvoří se tam kolona. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Říkává se, nepoužívej cizí termity, když jim nerozumíš. No, cizí slova, to je občas problém. Používáme je, abychom se ukázali, že rozumíme něčemu víc, než je náš rodný jazyk, abychom se blízkli, ale ono to není vždycky na místě. Víte, paní magistro, zbytečně používat cizí slova.
2: Ten výraz zbytečně se vztahuje k tomu, že když se nakumulují ve velkém množství, tak už to působí skoro komicky.
1: Včera jsem si na to vzpomněl, nebo před pár dny, když jsem viděl v novinách titulek V kauze kouče Růžičky. No a pozor, podá ho ex-majitel Slávie to oznámení V kauze kouče Růžičky.
2: Pokud šlo o titulek, tak možná chtěli trošku zkrátit ten titulek, ale je to skoro nešťastné, kolik je tam těch slov, protože máme relativně dost možností, jak to vyjádřit.
1: Jinak, česky, hezky česky, když jsme v té rubrice, no kauza, případ, věc, to by šlo snadno, coach, to je z původně amerického prostředí, vedoucí trenér, v případě sportovní terminologie, co ten ex-majitel, paní magistro?
2: Ex-majitel, asi všichni víme, že to znamená bývalý majitel, ta předpona ex má tedy význam bývalý a je to zase trošku otázka médií, kdy se velmi rozmohla tato předpona a u takových těch vrcholných politiků už se stala poměrně běžnou ex-ministr, ex-prezident a podobně. Ale tady je vidět, že jak je krátká zřejmě, tak se používá hodně často u jakéhokoliv slova. Ex-manžel, ex-majitel, ex-šéf a podobně.
1: Ex-premiér, ex-prezident dokonce, když tady jistá dávka etikety velí, že vlastně ex-prezidentovi bychom stále měli říkat, když už tak bývalý prezident, že to zní líp, nebo vůbec pan prezident.
2: Ano, myslím, že podle nějaké té etikety tomu tak je, že ta funkce mu, jak si to oslovení mu přísluší stále.
1: Díky paní magistro za odpovědi. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
2: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
3: Kdybychom to měli blokovat jako jediní.
2: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského stop 09 skoro 40.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici existuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
0: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
5: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
0: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
7: Já přeji všem hezký, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzovu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývaly tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmínil Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek asi 2 minuty.
0: Tak, celé 2 minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: Ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Tak, nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle U hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla U hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo "soudce je vůl", jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98. Tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel odněkud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je na hře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já, když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal i na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a říkal, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zapletil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz a když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na
2: no,
1: chvíli
2: právě,
1: od něj?
2: Právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou. Mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba něco
2: dohromady.
1: Doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před mnou chvíli o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskotek. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuji pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude i hrát. Kolik je mu let?
1: On je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: tu nevadí, vzpomínky pohledí.
1: Amfora nekončí.
2: Amfora jde dál.
3: A je to tam, amfora jede dál? I je, přesto, je že tak? Měla končit, tak zkrátka jede dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti amfory?
4: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
3: máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
4: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil, s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost, my jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, amfora jede dál.
3: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
4: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit, to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
3: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
4: Ne, to už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádal, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to, protože starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
3: Hlavně ať dál vydrží amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
4: Moc děkuju.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
3: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
1: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
4: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města, dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů a na horách maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5C z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

jednou osud do Detroitu sval. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu,

0: 1943.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Martas Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mire Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

snad se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se doopravdy krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

Karel Kahovec Country Beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

Atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Forst, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rosti Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková. Pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšit platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na D6C u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu. Věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

0: Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčeji, ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a vzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřův dech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Miroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci předu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Hejno. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Hejno, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Finn, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní švédští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, dva šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V zářijovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrov, tím bude a už je tu na, ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrov chybuje do cílovej pásky, která je už natiahnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc ľudí. Všetci jsou v úžasnom údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví ľudí. Už hodili len 120 metrov od cieľa. Zátopek ide jako prvý. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit, jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 1200 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má. Že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně. Zvlášť, když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém. Běhání je blbost, jo. Choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost. Proč? Ale musím běhat s rozumem tak, na co mám. A ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a jo, a běžím. No, a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena nakonec.
3: No. Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako, když viděl, že jdu, tak byl jako i nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepel vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu, protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům, a toho psa měl na starosti vojín Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo, a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne, a on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně, měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata, no a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trenkách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžu za 400 metrů. Jenom 350 na bobeček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přesta neděle přijel jeho majitel, tal se po psovi, dvě pes. No leží, no, vypadá, že má jakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. A to, aby, kdo, co se s ním dělal, stalo? No, sůru zátobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souvisl jsem tempu. No a...
5: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci, 20 kilometrů.
4: Ale jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
6: a
4: hrl za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
6: A
4: přiběhl
6: k jezeru a teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
4: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. On ho nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
6: A teď
4: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny to vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
6: Ten pes je venku. A nevěle zase celý den.
4: A nevěle se, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána,

Známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin

0: rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. U jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, anebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost. Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto, už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše. Já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera, bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano, jo. Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřela ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl tady úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, jo, no.
0: Takže... A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině. To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní. Jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý. Ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni, a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti, a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako... Byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás v rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se hezky.
1: Jo, super, že jsem se dovolal, vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše, Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franc a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů, poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se 4krát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hele, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Jo.
1: To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, no, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák, bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mi v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony,
1: no,
0: žádné,
1: jako
0: žádný talent.
1: Akorát pracovitost. Mm-hmm. Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, že to. Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letý, že jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Synthesia Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no, tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, hlejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct, a dcera, to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Mm-hmm. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. No, kolik je dceři, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude. Narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: jo. Tak 44.
0: Pět.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro.
1: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná. Jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, taky dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No.
0: Paní
1: no,
0: Evo,
1: potom,
0: neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte, pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se 4krát vdala.
0: No tak. To 4krát.
1: To si neumíte, to, jako to se nevytahuju, ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli dva manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhý, protože první byl rozvod, ale ten druhý manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak jsem měl 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že se šedivím.
0: To není na román, no. To je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hrůza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu, do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánčík, dělala já, všechno, on nic prostě, no.
0: Dobře, a píšu si vás jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali IKEMu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla většině v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele. Teď jsem to přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, plíny, pokakal se, průjem někdy.
0: No, tak paní Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tohle vaše kurikulum, víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky. Díky.
1: Kde
0: a
1: jsem
0: naslyšenou.
1: Byla, jo, 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak.
1: No tak s tím jabkem, to ještě nevím, jestli tam nahážím berínku jablíček nebo ne, nebo jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne, vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle, mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakým zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, jasně, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Já jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, a říkal, přiveď ho, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelu a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roků. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy, kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se měla říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct, podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda to trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no a on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, znamená, mimochodem, že taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: Myslím si, že ani ne, ale prostě já už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko to měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, tak jestli byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřep a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou jakoby rudou hvězdu, nový čin, prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je moje láska velikářka.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl ano, tvůj určitě syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohém, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak bych to řekl, zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to táhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o toulové kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů. Podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky. Potom ty kočky se draží, jo, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a ten tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka, jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no taky šikovná, kočí. taky ano, šikovná. Taky.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže fandí má, opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluhovou činnost, takže...
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že ses dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karla Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu a uznávám, je to vlastně tak trošku indiskrétní téma, protože se vás de facto ptám, jestli se u vás doma geny zapřou anebo nezapřou, když tedy říkám, že jablko padá anebo nepadá daleko od stromu. To je téma Noční linky, kterou posloucháte a můžete do ní volat, číslo je 731 800 900 a taky psát. A právě na rozhlas.cz Lomítko Linka se objevil vzkaz Dany z Blatné. Krásný květnový večer všem, kteří poslouchají a píše. Já mám 3 děti, 2 syny, 1 dceru a taky mám vnoučka Dominika. Všichni jsou skvělí, jeden syn je po mně hodně muzikální. Někdy si společně zaspíváme, pak si oba zakouříme a je nám fajn. Druhý syn je zase zručný, možná po dědečkovi, a je hodně otevřený. Syn Dominik už začíná projevovat hudební sklony. Je to skvělé. Přeji všem linkařům co nejkrásnější večer a hlavně hodné a šikovné děti. Kdo je prosím teď na telefonní lince? Tady je Borek Kapitánček Noční linka.
1: Dobrý den, pane kapitánčík, tady je Liběno z Příbramy.
0: Pěkný večer. Liběno, padá nebo nepadá daleko od stromu to pověstné jablko? Jak je to u vás?
1: U nás asi těžko. No, já jsem se vyučila kuchařkou a manžel byl zedník. A teďka prasinovec je zedník, synovec je zedník, jeho tatínek byl zedník, tak asi tak možná to tak je.
0: Říkáte těžko, ale přitom...
1: No, u manžela je to tak, ale u mě jako kuchařka nikdo nebyl. Moje dcera se teda učila, ale udělala si maturitu, tak se toho vzdala a teď je ve škole. Dělá učitelku.
0: Je vám, nevím, jestli se ptám správně, ale zeptám se, je vám líto, že jste třeba svoje zkušenosti z gastronomie nemohla předat dál?
1: No, tak jako ty dvě dcery, ty byly cukrášky, ale taky to nedělají, takže jako asi ne, z mý strany asi ne, no. Jako já bych byla ráda, kdyby se některá to, ale oni jako vařit. Ta nejmladší neumí vařit, protože si vzala kuchaře.
0: Ta ani nemusí, když má kuchaře.
1: Ta ani nemusí, ta má doma kuchaře. A ta druhá dcera, ta se sice učila jako kuchařku, ale když si udělala maturitu, tak toho nechala, protože její manžel je taky kuchař.
0: To je skoro rodové zatížení.
1: No, je to takový rodový zatížení, přesně tak. No, protože oni chodili, on je 83. ročník, ten můj, ten, já říkám tchán,
0: Zeď.
1: A takže on měl kamaráda, to byli oba kuchaři, jezdili i do Francie a takhle prostě, protože to bylo nějak...
0: Ve Francii nemají kuchaře, ano, chápu.
1: Mají kuchaře, ale aby věděli, jaká je gastronomie v Čechách a ve Francii. Takhle to, měli to jako takovou jako
0: exkurzi?
1: Exkurzi. A potom, když už vlastně oni měli jít oba dva na vojnu, tak se zapadali na kuchařinu na ty 3 roky. No a moje dcera si vzala toho jednoho kuchaře a druhá dcera má toho druhého kuchaře.
0: Soupeří někdy vaši zeťové u plotny, třeba u vás doma na nějaké oslavě, kdo udělá lépe nějakou slavnostní tabuli?
1: No, to ne, protože ten Tonda právě, co je ten kamarád toho Martina, tak Martin je na Dobříši, ty bydlejí na Dobříši a oni bydlejí až v Libiši za Neratovicema.
0: Jo, já si snažím to umístit, protože už teď je tam postav jak na orloji teda. Dobře, jo, takže kuchaři, všechno kuchaři. No, zedníci, kuchaři.
1: Kuchaři a zedníci.
0: Ano.
1: Kuchaři a zedníci.
0: No, ale tak souhrně můžeme prohlásit, že jablko nepadlo daleko od stromů.
1: No, nepadlo, no, protože ten Vašik, on se teď vyučí, ten dělá toho zedníka. Bude to mít i s maturitou, takže to bude mít taky dobrý, no. A sestřička její, ta sedala na kosmetičku, tak ta je tady úplně mimo.
0: Ještě uvidíme, jak to bude u vnoučat a pravnoučat, ale to zase až někdy v příští lince, tak za 5, za 10 let, to už bude někdo jiný než já.
1: No, to se na to zvědavám.
0: Dobře.
1: A mohla bych pozdravit Janiny z Podmok a hlavně Marušku Kudenkovou a Jarmelku do Stochova a Jindřišku, no prostě úplně všechny, abych je všechny vyjmenovala, Drahušku a Veroniku.
0: To ani nemusíte, protože těch by bylo určitě na dalších 10 minut. No. Všechny, kteří poslouchají, zdravíme společně.
1: Já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože minule jste měl takový krásný téma, já už teď nevím jaký.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, bylo téma.
1: Ano. To jsem chtěla. A já jsem říkala, do prkínka, on mi to nezvedne, potvora jedna.
0: Tohle si o mě myslíte? No, tak je to prostě úděl, no.
1: To je ta potvora, ne ten potvora. A Maruška právě říkala, já to asi poslouchat nebudu, já bych mu taky zavolala. Abych věděla, že jak má krásně modrý oči. My teď tady máme ty poměnky a on je má jak poměnkový. Já taky tady mám poměnky, vyrostly mi tady.
0: Kde mám sluneční brýle? Děkuju moc krát, paní Libino.
1: Ne, žádný takový. Sluneční brýle, ne, já mám taky modrý oči, nemyslete si.
0: No jo, nepatříme sem, jsme ze severu. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc. Pěkný no, čas. Jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví. Mm-hmm.
0: Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice, ano, sestřičky. Ano.
1: Všecko, no vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na jako radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém plášti.
1: Ano. Takže opravdu, jo, zase jako další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak se říká, opravdu teda jako bílej pláště u nás, jak se říká, no, že to je jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrně celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typuju tak 50-60 lidí, poděkovat za vaši práci, protože to je neocenitelná.
1: Je to náročný samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v té vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně, takže samozřejmě jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došel toto sklouzno, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně a samozřejmě jako čekat to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, říkám, jako velice, řekl bych, rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiem a podobně, takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká že samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
0: No úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavy a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu stačí desítka.
1: Ano,
0: tak. Jaká témata volíte? To musí být samý tak. Appendix, že?
1: Ano, to je jako víceméně vesměs to, teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně minulý vlastně pátek, sezona byla právě synový vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace, co jaký byl jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká tohoto tématu.
0: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte rád, že tomu tak je, že se máte o tom bavit, co děláte v práci. No.
1: Určitě, tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsob do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to se měl asi nějaký 6 roků, tak to se ještě uvidí, jakým syrem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
0: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh, mějte se hezky a dobrou noc
1: taky
0: přeju.
1: Taky se mějte hezky, pěkný dobrou noc.
0: Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište, web má adresu rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme. Ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: No padá.
0: Jo?
1: To ví, že padá.
0: Tak buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic, víš?
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Když k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde v zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak ho to chytlo, je, bude mít 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první pivo natočil. Někde na bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak. No tak, třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: A jinak, samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no. A to bylo právě, víš, Borečku, já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší.
1: A víš,

0: na zámku ve Slavce vyhlášenou vinárnu. Nechcem šel do důchodu a tam jsme dělali, byl to rodinný podnik, Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
1: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
0: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
1: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, to... no tak tam přišla za ním, no.
0: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
1: Asi tuším, jak?
0: No, to víš, no tak...
1: No, jolička, jako máte to po ruce.
0: A polovička, pohodný materiál.
1: Aha.
0: Ale všecko v normě, víš?
1: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké záběhy, jo. Že jo?
0: Jo.
1: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji
0: ahoj,
1: krásný květen.
0: Ahoj, Morečku, ahoj.
1: Naslyšenou.
0: Zavolám ti zase, ahoj.
1: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti. Tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání. V té poslední hodině starého a první hodině nového dne jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letu v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda dělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlépejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a matka mi to odmítá s tím, že jestli ji jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako do výšin, což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemluvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: A on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě ve své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No dobře, no ale tak jako přičichla k tomu při nejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu zdržovat.
0: Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčem určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě, taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam, nevím, jestli je to teda lepší, ano, je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy je teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme. Jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už podruhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali, já jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu. Protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil s elektrikářem. Já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor. A jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu. To sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, ten veterány, že jo? A on dělá ze skutečný teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže se ta první, no to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestřihával peční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, ani buldozerem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, to je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte se všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblase, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana Blatná.
1: Probralo.
0: Aha, no, takže se za vás probralo. Nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika
1: no,
0: podnicích
1: stalo,
0: já už jsem byl
1: lidem.
0: A řekli mi,
1: no,
0: musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě. Já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. Mm-hmm. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím, jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ty to teda vůbec nebaví, mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct,
1: ano,
0: že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice
0: plášť
1: zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo.
0: Ano,
1: říká, tak to mě se teda nepoštěstilo. Já jsem si přála jako v dětství buď to být zpěvačkou anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie a chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám, já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak
1: jako
0: nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru,
0: no, ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Tak, ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho Slavíka loňského Nojda Bártu.
0: Je, no tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Nebo si vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v recese. Naschledanou.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic naznačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak. Protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlená, dědeček tesař. Všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda. Mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem. S tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci, Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych musel mít děti.
0: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. Tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Je to prostě... Pokračujte.
0: Máme totiž zpoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem, povaha, to je samozřejmě...
1: Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černá ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habran.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.
0: Tak to musíte být konkrétnější. V čem?
1: Akorát syn, no tak dcera nemá ráda moc kamarádky. Ona je taková rodinný typ. A jenom se věnuje děti, to je ta opičí láska.
0: Aha.
1: A syn teda ten je jako jedině si se mnou rozumí, když si spolu voláme, tak on má jedině starost, co jsem vařila, abych mu dala nějaký rady. Aha. A rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
0: Jo.
1: Takže to jo. Ale 3. dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
0: Taky jste byla sestra?
1: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic přijít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
0: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál, pardon.
1: No a dcera, tak ta je oblíbená, hlavně po práci, ty zbožňují pacienty. Pacienti už zbožňují, ona je velice empatická.
0: Mhm.
1: A ráda pomáhá lidem. A je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44.
0: Mm-hmm.
1: No a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou.
0: Mm-hmm.
1: Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se.
0: Mm-hmm.
1: O 2 body se nedostala, tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý, dostala se na gymnázium, kde se zaměřují na jazyky a ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka věrmelmovoci, takže ona, to nevím po kom teda má, a že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
0: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no, přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
1: No, řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
0: No, právě.
1: Ale ona není drzá, co právě.
0: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
1: Ne, já nejsou drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
0: Jo.
1: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit, ale říkala jí, kdo je první na konzervatoři v prvním ročníku, je ta Športslová Sofie, teďka hrála už ale ve 4 filmech, a tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy a aby se toho nevzala, když po tím tak touží a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, ta, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ji nevzali. No,
0: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
1: No, tak jsme se dozvěděli potom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky.
0: Hmm.
1: No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to neznám vůbec. Takže ono to taky mělo vliv.
0: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu, nebo to šlo automaticky?
1: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrával divadlo a byl velice oblíbený v kolektivu, a tak to jsem zdědila já po něm teda.
0: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
1: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by

0: Po téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a tento mi nahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. A to on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohleto to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě obliba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, potaď,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 26.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si ho pamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách. Jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru já jsem prostě nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával Stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějakej

0: Blíží jedna hodina, musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko holt spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, mě se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.

0: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:1 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
1: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frída z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fischer na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskavi a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jerotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60. jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1, ovšem ještě mají příležitost Louny a zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás, stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Těch je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tedy nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se od ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou Milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral. Vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády. A tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk vévoda Albrecht z Valdštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Jeho to v postavice proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova spupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Trčku a Kinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslím mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, co jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou, co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Předložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se tý komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu, ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít. I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ... Zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk zroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
7: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marko, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
7: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
7: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
7: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
7: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
7: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
7: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
7: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
8: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
7: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
8: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
7: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
8: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
7: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
8: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
7: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
8: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
7: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
8: Oni se pohádali kvůli účtu?
7: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
8: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
7: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik, ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
6: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
7: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
6: Uměl vůbec střílet?
7: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
6: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
7: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
6: Je tam vůbec nějaký bife?
7: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynů a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
7: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
6: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
7: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
6: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
7: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
7: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
7: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
7: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
7: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
6: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu? Zjistilo se něco při pitvě?
7: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
7: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
6: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli. Jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrý dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.